ask

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Počancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
3: Express FM.
4: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Hudba na prvním místě.
1: Express FM.

to find.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
10: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Izomat stavebniny.
6: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
7: Cemix fasáda.
6: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
10: Express. Music first. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Policie včera v podvečer zadržela ve Středočeském kraji 35letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází, a policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí. V kubánské metropoli se ve středu večer konaly na řadě míst protesty kvůli stále delším výpadkům elektřiny. Následovali poté, co některé čtvrti Havany neměly elektřinu až 22 hodin. Podle něj na několika místech zapálili barikády, bouchali také v oknech do hrnců, což je způsob protestu oblíbený v Latinské Americe. Týžden ministr energetiky řekl, že v televizi, že Kuba už nemá ani kapku nafty nebo topného oleje. Útočník Slavie Tomáš Chorý obdržel od disciplinární komise LFA trest na 6 soutěžních zápasů. Jeho spoluhráč David Douděra si nezahraje 3 utkání. Oba si už odpikali jeden duel. Fotbalista Moses si nezahraje 8 zápasů za zlomenou čelist. Bude převažovat zatažená obloha, ale v severozápadní polovině Čech se oblačnost pravděpodobně místy protrhá. Ojediněle se vyskytnou přehánky, na jihu Čech budou četnější teploty. Málo. 9 až 5, na horách 3 stupně.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné páteční ráno s datem 15. května. Ona je ta žovka a musím říct, že jestli až už ona vína upije, nebo jestli něco počurá, nebo co bude dělat, to už mi je fuk. Musím říct, že byla nejchladnější ta žovka dneska ráno. Prostě asi pocitově mě to nějak úplně... Už mě ty 3 muži tak vymrzly, že ta žovka ta už mě úplně dorazila dneska.
1: A nebo jsi tak vyčerpaná, že už člověk jak je tím vyčerpáním, tak i když je teplo, tak ti připadá, že je zima.
3: To je taky možný, protože já nejenom, že jsem měla plachetku, jako... Jo, pod plachetkou osoba.
1: Ano.
3: Ale já jsem dokonce měla dneska i nákrčník.
1: Až takhle
3: vážný to bylo.
1: Aj.
3: Ale teď už se samozřejmě zahřejeme nejenom tancem se skvělou muzikou, ale taky smíchy. Mě to bude tak neuvěřitelný zase dneska, že už mi to tady zahřálo u srdce, že jsme se tu setkali. A potom zase budu samozřejmě studená odcházet domů, když budu vědět, že se 2 dny neuvidíme.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: tohle byl Harry Styles. Rozjíždíme jaký spekulace, ale hodně zajímavý to je.
1: Že jo?
0: Jo, tak jenom.
1: Já jdu na to vědecky.
0: Odpíchneme se Eurovizí, tak náš Daniel Žižka tedy postoupil do finále. Super,
1: já gratulujeme. Jsem to říkala, stačí prostě jenom, když pět a více zemí se nezúčastní.
0: Jo, no a já jsem včera vydržel asi 6 kousků do té francouzsky, co tam je čele, když je na vidle berou a ano. To už jsem potom jako vypnul, asi v půlce, nebo možná tak zhruba v půlce té písničky jsem to už vypnul, protože jsem říkal, to já nechci slyšet. Tohle už je jako opravdu moc eurovizní, jaký bláznivý a tak no. Takže Daniel Žižka v podstatě byl jako nejnormálnější v tom úvodu.
1: A to možná
0: jako je takový jako návod, být normální.
1: Já jsem viděla, myslím, u Domči Haškový nebo u někoho nějaký záběry z veřejný generálky. Mm-hmm. A tam, když je tam ten, ještě navíc ten Daniel Žižka, je tam teda ten obrovský jako vrchol, kde on taky, jako nechci říct, že ječí, ale je tam opravdu dlouho drží takovou vysokou notu.
0: Ano.
1: Tak tam diváci úplně šíleli. Takže já si myslím, že možná, ještě navíc ono vždycky roli nesehraje samozřejmě jenom ten živák, ale trošku se hraje i roli to, kolik už to třeba sbírá
0: už
1: views jako na videích, ano, jestli ano. Ten Dan dělá třeba super socky a lidem se to líbí a tak dále, protože třeba Adonis byl hodně jako oblíbený, co se týká u jako diváků Eurovize a patřil taky mezi favority.
0: Pojďme tak, si ale říct, kdo ale jsou tam diváci Eurovize. O toho se vlastně dostaneme k tomu, o čem jsme se bavili tady před malou chvílí, než byly zapnutý mikrofony.
1: Ano, já jsem totiž přišla s takovou teorií, jak do budoucna vyhrát Eurovizi za Českou republiku. Já jsem totiž v týdnu narazila na článek, kdy britská policie přišla s nějakým průzkumem, že během Eurovize je obrovský nárůst ve Velké Británii nákupu drog a že tamní prostě gay scéna sleduje Eurovizi, fandí Eurovizi a u toho si ještě jako enhancujou ten zážitek z toho. A dokonce tam byl i nějaký seznam těch drog, co oni užívají, to už si jako nepamatuju. Co tam přesně jako bylo, v jakém pořadí, ale napadlo mě, jestli bychom vlastně na to nešli vědecky, na tu Eurovizi. Protože Česká republika patřila, a myslím si, že ještě pořád svým způsobem jako patří, a určitě tady máme dost lékařů, dost vědců, kteří se zaobírají vlivem nějakých tady těch látek
0: tak
1: na mozek.
0: Doda z dropinu a tak, ne?
1: Jo, že toho máme jako hodně smysl. Jo, a tak vždyť i v 60. my jsme tady přece měli takový ty laboratoře těch holotropních dýchání a tady
0: LSDčka.
1: Ty LSD a tohle jako, no, jo, ale než bych se o to až tak zajímala, je to jenom taková povrchová znalost, takže věřím tomu, že odborníky máme na to, že na to máme odborníky. Takže já bych to vlastně udělala tak, že my bychom udělali teda ten průzkum, co ti gejové v těch jednotlivých zemích vlastně, jako třeba jestli taky si to nějak vylepšují, to sledování ty Eurovize. My bychom potom tady vlastně udělali skupinu, vzali bychom dobrovolníky a oni by vlastně brali ty,
0: oni by brali ty
1: látky a my bychom jim pouštili tu hudbu a tam bychom vlastně viděli, co to s nima dělá, jak to funguje, kdy jim to třeba jako najíždí, že bychom třeba i potom nějak mohli vlastně jako hacknout tu Eurovizi, že bychom viděli i třeba kolikátej, aby šel nejlíp, že bychom ještě udělali takhle jako vědecký nějaký průzkum, že například u britských homosexuálů, kteří si ve, já nevím, 20.05 lupnou něco, se kolem 5. nebo 6. člověka
0: ano.
1: najede nějaký vrchol nějaký látky
0: a tam
1: musí přijít náš zpěvák nebo zpěvačka nebo skupina, která bude, já nevím, na začátku to začne jako rockově, potom to ale bude mít takovej jako taneční bridge a zakončí se to velkolepým operním číslem.
0: Takže takový Muse v podstatě.
1: V podstatě!
0: Když to tak popisuješ, to jsou Muse.
1: No, takže vlastně musíme poslat Muse na Eurovizi.
0: Za Česko.
1: Tada!
0: A je to hotový.
1: Nemáte zač.
0: No a k tomu by vlastně vzniknul i takovej playlist. A tam, byste měli, že třeba...
1: To už je další věc.
0: Že byste prostě, já nevím...
1: Ano.
0: Zahulím si, mám tady prostě playlist, který je přesně na to jako danej.
1: Ano, přesně tak.
0: Když si do toho zahulení ještě dáte nějakou jinou drogu, tak tam by byl nějaký crossover, by se to jako trošku promíchalo, že by vám to jako najíždělo úplně jinak.
1: Ano, ale bylo by to zase taky vědecký, jestli jste si ten playlist pustili hned na začátku, abyste to měli i se všema těma jako nájezdama a odjezdama.
0: Ano.
1: A nebo by ten playlist jako, že byste si to tam dali, že třeba dal jsem si, já nevím, frčí třeba teďko ty různý medvídci, ty edibles.
0: Ano.
1: Takže ty bys si ale nepustil hudbu hned. Ty bys si vlastně dal ten edible, pak bys si říkal, ono to nic nedělá, vzal bys si druhý edible. Potom by to začalo už jako fungovat a ty bys si v tom playlistu ale měl, že už jsi v nějakém tom období a teď si dostal až chuť na hudbu, aby se to zbytečně jako nedozjíždělo, ale mohl si vlastně hned vstoupit do toho playlistu, do kterého chceš.
0: To se, je to dobrý nápad. Já myslím, že to je jako, že bychom s tím mohli uspět. No. Takhle, jedinou asi drogu, kterou bych tam jako nedával, tak to je v podstatě fentanyl, to je ta zombie droga, která, kdy lidi už, ty už jsou úplně jako, to jsou mimozy, jo, to jsou mrtvoly. Takže, ale jako nápad by to mohlo být dobrý. Snad nás někdo slyší, tak třeba se do toho chytne a vezme to za svý a udělá z toho takovouhle vědeckou analýzu.
1: No, hele, uvidíme. Třeba ten Dan Žižka prostě v tom finále zaválí i bez toho.
2: Od pondělí do pátku
3: Babu Hači
4: a Vašek Mašinda
2: na Express FM.

0: Zrovna nedávno jsem viděl video se Florence and the Machine z koncertu a moc mi mrzí, že jsem tady na ní v Praze nebyl. Co se dá dělat? 7.21, to je aktuální čas. Pokud jsme si doteď jenom tak jako spekulovali o tom, kdo by měl hrát Jamese Bonda, tak nyní, teprve nyní, se začíná hledat. A o tom dáme řeč za malou chvíli. Z hudby Ellie Goulding.
1: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: Jedině německé kvality. XXX Ludzdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
6: Mami!
5: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
6: Vystřihovali jsme slana.
5: Vystřihovali.
6: Pak jsme šli s Bobinou ven.
7: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
8: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Páchnoucí klimatizace po zimě?
11: V autě 40 stupňů?
10: To nechcete.
11: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
10: Jsme tu pro vás.
11: Klima Express.
10: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
11: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
10: Skočte si nakoupit.
11: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
10: Objednejte se na
11: klimaexpress.cz.
12: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.
13: Nestihli jste Express ráno? Express ráno. Poslechněte si to nejlepší na Express FM.cz.

0: Ellie Goulding a Burn. Tak Jamese Bonda bude hrát, prej údajně už ho mají, jako probíhal casting. Já bych začal od začátku. Původně totiž hledala Debbie McWilliams, což byla castingová ředitelka u filmu třeba GoldenEye, Casino Royale a tak dále. Našla Davida Craiga, nebo Daniela Craiga, Pierce Brosnana, Timothy Daltona, Seana Conneryho, Roger Moore i George Lazenbyho. Ty všechny má na svědomí právě Debbie Williams, která hledala ty herce. A nyní je tam castingová ředitelka, jmenuje se Nina Gold, která má na svém kontě třeba Marťana. Hledala taky pro další filmy, které byly označeny jako skvělé, což jsou Bídníci, Konkláve, pracovala na Hamnetu a byla nominována na Oscara. A tahle Nina Gold v posledních dnech hledala tedy nového Jamese Bonda a údajně podle serveru Variety už studio Amazon MGM už tedy našlo Jamese Bonda. Takže všechny tyhle ty spekulace, které jsme měli doposud, kdo to bude hrát a tak dále, tak teprve teď už se to zhruba jako ví.
1: A nějaký tajný informace?
0: To je tak tajný jako ten James Bond. Nikdo zatím nepustil žádné informace, ale jestli jsem tak pochopil, tak již brzy bychom se měli více dozvědět. Oni už se poptávali, právě ty Nina Gold, jestli náhodou už jako by nemohla pustit nějakou, a on říká, že ne, ale již brzy se to dozvíme.
1: A ani nenaznačila, jako, protože vlastně pořád všichni diskutují o tom, protože Jamese Bonda vlastně čeká úplně nová životní etapa. Všichni spekulují, jestli bude mladý, jak moc mladý bude, v jaké fázi se bude nacházet James Bond, jestli to třeba bude i nějak souviset s tou videohrou, která se blíží, kde ten Bond ještě není úplně Bondem, je to takový jeho opravdu jako začátek.
0: Že to je prequel.
1: Že to je takový jako prequel, tak nic, prostě vůbec nic.
0: Ne.
1: A přitom mě ten James Bond ani tolik nezajímá, ale prostě celá tady ta věc kolem toho, mě to úplně uchvacuje.
0: Mě to zajímá. Já vlastně jako jsem třeba Seana Conneryho úplně moc jako nemusel, jako Jamese Bonda. První, kdo mě bavil, byl Roger Moore. A Timothy Dalton mě taky vlastně bavil, byť to není žádný hezoun, ale v podstatě měl nějaký charisma. Jo, Pierce Brosnan, OK. A následně tady, když přišel Daniel Craig, a já jsem ho viděl předtím třeba Pokrk v extázi a tak, tak mě úplně nepřišel, jako že by to měl být ten, který bude stvárňovat agenta 007. A pak jsem říkal, to je nejlepší herec, který ho kdy zahrál. Takže uvidíme, no. Uvidíme. Co na to říct?
1: Jdu se podívat na Polymarket, jak to vypadá se sáskama.

sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehodu teď evidujeme konkrétně na IP Pavlova v Praze, na křižovatce s ulicí Legerovou, kde máme nákladák vybouraný a dva jízdní pruhy jsou uzavřeny, takže komplikace. Další komplikace je na výjezdu z mostu ve směru na Chomutov, na Kruháči se tam střetly dva osobáky, takže i tam počítejte s omezením. A pokud jedete z Plzně směr do Břany, i tam máme dopravní nehodu dvou osobních vozidel.
3: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj, tohle je pro mou ženu k zítřejším narozeninám. Happy birthday to you.
3: Že ruším, nechceš jí radši koupit něco na Alze? Parfém, šampon, krém? Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš i kosmetiku na alza.cz.
1: Express FM.

0: Express. Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro festivalu týden ultra výhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
5: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Exim Tours letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Exim Tours. Stačí si jen vybrat na eximtours.cz.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
14: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
15: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
16: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
17: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
18: Trenírkárna.cz.
19: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
18: Trenírkárna.

0: Domácí pevniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz. Music. First. Express FM.

0: Není to ta kapela, o které jsme se bavili, že by byla vhodná právě na to testování těch drog, co se týká drogy a hudba, závislosti a kdy vám to nejvíc najíždí?
1: Ale na Eurovizi.
0: Ale na Eurovizi, prosím.
1: Musí to být na Eurovizi.
0: Jo.
1: Podle mě Muse se musí přihlásit na Eurovizi.
0: Mm. A mají to jistý.
1: Chtěla bych to otestovat. Přinejmenším. Už jsem tady napsala pár tady, dobrý den, pane doktore, mám takový nápad, no. Vidím, jak to vyjde. Dělám tady k tomu takovou menší prezentaci. Takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, Vašku, dneska mě úplně šokoval Drake.
0: Drake?
1: Drake.
0: Co udělal?
1: My jsme tady řešili jeho velký promo na album Iceman, kdy on vlastně ve městě Toronto umístil takovou stavbu, která byla udělaná z ledu. Lidi se potom chtěli dovnitř dostat, aby zjistili, kdy to album vyjde. Dokonce ten týpek, myslím, od něj dostali nějaký peníze a týdada. No a on nejenom, že Drake teda vydal to album Iceman,
0: mm-hmm.
1: On nevydal jenom jedno album. On nevydal ani dvě alba. On vydal hned tři alba.
0: Takhle najednou?
1: Takhle najednou.
0: Proč to nedávkoval aspoň po týdnu?
1: Mě jako, se ptej.
0: Takhle, když do pekla samozřejmě, tak na pořádným koni, jako, tak to rovnou jako vzal to pěkně z hurta.
1: Přesně tak, takže si dneska můžete pustit hned rovnou tři nová alba od Drakea. Jedno se jmenuje Iceman. Tomu říkají, že to je ten hip-hopovej Drake. Potom pokud máte radši popového Drakea údajně, tak to je pro vás album, který se jmenuje Made of Honor. Mm-hmm. A potom ještě vyšlo třetí album, to se jmenuje Habibti. To je jakože Arab Drake. Tady
0: aha.
1: Přiznám se, neslyšela jsem ještě nic. Viděla jsem nějaký první reakce. Jsou tam samozřejmě evidentně asi nějaký bars, kde to vypadá, že se pořád ještě Drake nějakým způsobem chce vyrovnat s Kendrickem Lamarem, že tam přece jenom budou ještě nějaký jako vracečky. To už většina lidí považuje za zbytečné, už jako doufali, že už to nechá bejt, protože nikdo už nechce jako znova otvírat tato vrátka, ale zároveň vzhledem k tomu, že Kendrick Lamar tenhle týden, myslím, smazal nějaký svý alba, smazal i nějaký videa, má tam teď nula views a sbírá je znova, tak všichni předpokládali, že to je nějaká příprava na... Protože tyhle ty dva už se tváří, že snad žijou jenom z toho beefu nebo co. Každopádně přiznám se, nestihla jsem jako ještě nic z toho, jenom jsem tady byla ohromená tím, že místo jednoho alba máme tři. Koukala jsem na nějaký první reakce internetový, které jsou takhle buď yes, Drake, anebo...
0: No Drake.
1: No Drake. Zatím, že bych na to viděla opravdu nějaký jako odbornější oko, mm-hmm. které by řeklo Drake přináší alba, která něco, tohle to je super. Většina internetu se shodne, že jako hele, když bude dobrých aspoň pět songů napříč
0: všema třema
1: albama, tak si to prostě uložíš do nějakého svého playlistu, dáš si tam New Drake. Ale budeš poslouchat, co se ti líbí.
0: Já si to půjdu poslechnout, jako teďka ne, jako, ale určitě si to poslechnu a za mě si myslím, že třeba popovej bude asi jako nejlepší. Těžko říct, já jsem ještě teďka projížděl i ty skladby, jestli se tam nějaký nepřekrývá, jestli nejsou třeba jenom jiný verze, jako že by byly rapový a tak, že by byla nějaká jako taková odnož toho a ne každá deska má jiný songy, takže...
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

see your hands in the air real quickly.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Informace by měly být ráno v elektronickém systému DIPSY. Zveřejní je také školy. Státní organizace CERMAT dnes také předá ředitelům středních škol výsledky státních maturitních zkoušek, které psali žáci začátkem května. Nejpozději v pondělí je pak školy předají maturantům. Americká nadnárodní skupina Mondelez zklamala německé zákazníky a uváděla je v omyl, když snížila gramáž čokolád Milka ze 100 na 90 gramů. Aniž viditelně změnila obal, rozhodl o tom soud v Brémách a z větší části tak dal zapravdu žalobě spotřebitelského sdružení v Hamburku. Osobní bankrot ve čtvrtek povolil bývalému legendárnímu útočníkovi a fotbalovému reprezentantovi Tomáši Skuhravému. Podle insolvenčního rejstříku dluží zhruba 8,5 milionu korun. 60-letý Skuhravý se dostal do finančních potíží již před lety a současně době pracuje pro prvoligové Slovácko. Převažovat dnes bude zatažená obloha, ale v severozápadní polovině Čech se oblačnost pravděpodobně místy protrhá. Ojediněle se vyskytnou přehánky na jihu Čech. Budou četnější, teploty 9 až 5.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, krásné páteční ráno s datem 15. května. Dnes začíná letošní mistrovství světa hokeji. Hraje se ve Švýcarsku. My samozřejmě dneska nejenom, že přineseme info o mistrovství světa jako takovém, ale připomínám, že dnes taky tady máme pro vás poslední možnost v Express ránu vyhrát. Hokejový set, je tam národní dres a šála a máme tam poslední dvě vstupenky na zápas 25. května Česko-Norsko do Švýcarska a k tomu vstup do VIP zóny. Takže pokud se vám to za celý týden nepovedlo, prosím vás, buďte ready. Na mailu už si tam rovnou můžete předepsat, jo, ráno @expressfm.cz, ať jste ready, až to může někdo vyhrát a mít radost a jet fandit.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Moc mě to baví. Lady Gaga a Doechii, Runway, 8 hodin a 12 minut.
1: Aktuálně z mistrovství světa.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Tak dneska nám to začíná, mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku. Českou reprezentaci čeká 7 zápasů a víš, který bude nejdůležitější, babu?
3: Ten poslední?
0: Ne, ten, který ještě, o kterým nevíme, a to je vždycky to čtvrtfinále, to prokletí čtvrtfinále. Takže no, abyste věděli, že tak v klidu začínáme dneska s Dánama ve 2020, potom nás čekají Slovinci, Švédové, Itálie, Slovensko, Norsko, Kanada. No a právě třeba mimochodem na to Norsko, na to vás dostaneme úplně zdarma. To jenom předesílám. Co je docela zajímavý, tak je to, že ve Friburku, kde je ta hala, je poměrně hezká, ale tréninková hala je vymrzlá, takže je tam velká zima. Na to si docela stěžuju. A především si stěžují na to, že tam je velký smrad.
3: Smrad?
0: Jo, protože Friburg, to je v tomhle tom kantonu, mají tam hodně těch kravíček a právě z toho hnoje je tam dost velký zápach, který překvapil spoustu lidí, novinářů i hráčů, kteří říkali, tady něco smrdí.
3: To je takový přírodní hodně.
0: Jo. No, takže to je jedna z věcí.
3: Ale většinou, když je někde smrad, tak je tam i teplíčko, se říká, ne? Málo kdo je někde smrad a zima.
0: Já vím, ale
3: takže
0: máš,
3: jak to ty Švýcaři dělali, že mají smrad, ale k tomu je tam vymrzlo. A nebo myslíš, že se tím vymrznutím chtějí zbavit toho smradu? Že tam prostě tak větraj.
0: Ty mě dáváš otázky, na které ti já nemůžu úplně odpovědět. Ale kdyby ses mě zeptala, jak dlouho to trvá třeba z hotelu na zápas,
3: ano,
0: tak je to půl hodiny, protože oni vlastně v tom Friburku nemají dostatečný ubytovací kapacity a tak se dojíždí z nedalekého Bernu, ale 30 minut to není vlastně nic, když to tak vezmeš, než přejedeš třeba přes Prahu nebo od někud někam, to je prostě...
3: To je taky půl hoďka minimálně.
0: Jo. Na druhou stranu je jako Švýcar je země těch skal a tak dál, takže to bude trošku komplikovaný. Ale v každém případě dneska nám to začíná ve 2020. Začínáme a to proti Dánům.
2: Aktuálně z hokejového mistrovství
1: na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
5: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
2: Express FM.

0: Tak pomalu, ale jistě si připravte ty svoje e-maily, napište si ráno @express.fm.cz důvod mistrovství světa a to, že dostanete vstupenky s VIP vstupem na mistrovství světa 25. proti Norům.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: My v Kobyšop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
3: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u cestovní kanceláře Fisher letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s cestovní kanceláří Fisher. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
4: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair, osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul. Francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
13: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
14: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
15: Express. Music first. Express FM.

0: Dancing on the Wall. Možná i my budeme tančit po stěnách, až vyhrajeme mistrovství světa v hokeji. Já vím, že tomu moc nevěříte. Já vím, že se říká, a jedeme z nejslabší sestavou a takovou sestavou a makovou. A já si myslím,
1: a nejde pasta, to
0: rulí končí. Já si myslím, že to je dobře. Já si myslím, že kluci mají totiž obrovskou možnost překvapit a že to udělají a že by nám mohli vytřít zrak. Já tomu prostě věřím. Možná jsem naivka. No a co? Ale ano, mistrovství světa v hokeji startuje dnes. My to taky v Express ránu pro vás máme. Máme tady set hokejového národního dresu se šálou. K tomu tady máme poslední dvě vstupenky na zápas do Švýcarska. Česko versus Norsko. Hrajeme 25. května. K tomu ještě přihodíme vstup do VIP zóny. Pokud nevyhrajete, samozřejmě můžete si udělat krásné sledování doma. Mrkněte na allegro.cz, tam až do 24. května probíhají Smart Weeks, každý den jsou tam nový slevy, jsou tam nový výhodné nabídky a samozřejmě si tam můžete koupit i věci, které vám pomůžou udělat si to domácí sledování mistrovství světa v hokeji ještě pohodlnější, ještě zábavnější, ještě víc fanouškovský. Ale takhle, víme, jak to je, když už tam budete. Naklikáte tam i nějaký věci, co vám prostě chyběly, nebo na který jste koukali už delší dobu. A hele, tady to je konečně ve slevě. Do košíku, přidat. Pokud chcete vyhrát, máme tady i dneska soutěžní otázku.
1: Jo, ta otázka je ale víceméně jednoduchá. A to tady se samozřejmě váže na Allegro, které nám právě umožnilo vám dát všechny tyhle ty dárky, plus ty vstupenky se vstupem do VIP zóny. Takže, jak se jmenuje doručovací služba Allegra? Jak se jmenuje doručovací služba Allegra? Tak správnou odpověď čekáme, jak už jsme několikrát zmínili, na ráno@expressfm.cz.
0: No a kdybyste náhodou nevěděli, tak tu správnou odpověď hledejte na allegro.cz, rovnou tam mrkněte na aktuální nabídku Smart Weeks.
1: A píšou jenom ti, kteří mají 25. čas, protože 25. bude ten zápas s těmi Nory, na který vás vysíláme.
0: I s tím setem, takže tam můžete mávat tou šálou.
1: Přesně.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Express. Dopravní servis.
1: Jak to vypadá na silnicích? Máme několik dopravních nehod. Došetřuje se dopravní nehoda na IP Pavlova v Praze. Stejně tak si dejte pozor, pokud jdete přes Průmyslovou. Máme tam dopravní nehodu dodávky. Další komplikace je v Plzni ve směru na Třemošnici, tedy na Studentské, ulice Studentská. Dva osobáky jsou v sobě. Komplikace je i na D1, a to ve směru na Prahu, 105. kilometr. Je tam havárie náklaďáku, na místo jede policie. A ještě si dáme další komplikaci a ta je na trase z Moravského Krumlova ve směru na Brno. Je tam dopravní nehoda dvou osobních vozidel.
2: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj, tohle je pro mou ženu k zítřejším narozeninám. Happy birthday to you.
3: Žeruším, nechceš jí radši koupit něco na Alze? Parfém, šampon, krém? Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš i kosmetiku na alza.cz.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
2: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Exim Tours letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Exim Tours. Stačí si jen vybrat na eximtours.cz.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
5: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značku prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
9: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
11: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
12: Představte si chuť šťavnatých třešní, jemnost kokosu nebo lehkou svěžest toniku. Přesně tak chutnají první teplé dny v kavárnách Costa Coffee. Vyzkoušejte Iced Coconut and Cherry Machu s třešňovou šlehačkou nebo osvěžující espresso cherry tonic. Nalaďte se na třešňovou vlnu a stavte se za námi do Costa Coffee.
13: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
14: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
16: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
17: Hudba na prvním místě.
18: Express FM.

0: a Low Parks a Get Go, 8.52. Máme nějaký čas a jsme se rozhodli, že si dáme takový lehkej bulvárek. Babu, co tam máme?
1: Mám tady dvě mé oblíbené zpěvačky, míří do filmu. Jedna z mých oblíbených zpěvaček, pravda, už takových zkušených, ale stále velice dobře vypadajících a vždy se mi velice líbila, je Debbie Harry, zpěvačka Blondie. Tak ta si teď zahraje ve filmu navíc ještě s Pamelou Anderson, Vašku, takže si myslím, že to by mohla být velice příjemná kombinace. Nebudou tam hrát sestry budou hrát teda mámu a dceru, přičemž Debbie Harry teda hraje tu mámu.
0: Celkem logicky.
1: No, hele, víš, jak tam v tom viděla... Hollywoodu lidi tam, některý lidi máš pocit, že byli na nějaký plastice, že snad vypadají i líp než ty jejich dcery v některých případech, tak jenom, abychom to opravdu uvedli na pravou míru, kdo hraje koho.
0: Jo, jo. Takže Heart of Glass, jasně.
1: Heart of Glass je jasný. Okay. No a my jsme tenhle týden taky informovali na našem Instagramu, že Ray míří na stříbrná plátna, zahraje si v kriminálním thrilleru, který se jmenuje Lineage zatím, a bude to vlastně její herecký debut v celovečerním filmu. Mm-hmm. Tak jsem na to docela zvědavá, v thrilleru asi jako tuším, o čem to bude. Má to být nějaký příběh táty, který se vrací z vězení a chce se nějak vrátit do normálního života. Koho tam bude hrát ona, jestli ona má být třeba matka jako toho dítěte, nebo jestli ona tam bude nějaká sousedka, nebo co to bude, to ještě nevíme. Každopádně
0: ještě
1: teda...
0: Ještě pořád by mohla hrát i dceru, ale...
1: Mohla by hrát i dceru, jako klidně,
0: zase tak v letech není.
1: To jo, ale tak předpokládala bych, že ona tam bude hrát takovou tu trošku UK trash paní, která otěhotněla hodně mladá s nějakým bad guyem, který se teď vrací z vězení, aby přestíral, že jsou šťastná rodina.
0: Tak Ray udělala svýmu bad guyovi cedulku na hospodu, to jsme mluvili, že jo, o tom jsme už tady informovali, ale v Anglii, tam se toho nebojí. Tam totiž jistý chlapík chodil do hospody a jemu se rozpadlo manželství a on je pojal jakési podezření, že pan hospoda, tedy jako hospodskej, že právě stojí za tím, že ho manželka podváděla. A on jak se jako v tom alkoholovém opojení, tak napsal šel domů, napsal SMSku, bacha, jedu. A jel s buldozerem a půl hospody zboural.
1: Až tak, jo.
0: No. No.
1: Tak vidíš, jak je tady ještě slušná holka. Tomu svýmu ex tam dala jenom cedulku, jenom, že
0: mu znechotila lehce hospodu.
1: Lehce, ale ne, že mu jí zbourala. I když doví, možná, kdyby se rozhodla v té hospodě udělat koncert,
0: tak by ho zbourali.
1: Tak by možná i zbourali tu hospodu.
0: Jasný. Tak, Princess Nokia, Jakebook a za malou chvíli nás čekají zprávy a další hodinka v Express ráno.

sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Elektronický systém DIPSY, kde se ode dneška zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky, je přetížený. Internetové fórum Sanctioned Suicide, které je spojováno se stovkami úmrtí ve Velké Británii, dostalo od britského regulačního orgánu pokutu ve výši 950 tisíc liber v rámci nejnovějšího pokusu o jeho zrušení. Webová stránka se sídlem ve Spojených státech zůstává v Británii přístupná už více než rok, a to navzdory tomu, co způsobuje. Brankář Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky k výhře hokejistu Montrealu 6-3 v Buffalo ve druhém kole playoff NHL. Canadiens vedou v sérii 3-2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále východní konference. Tomáš Hertl pomohl Vegas asistencí k výhře 5-1 v Anaheimu a postupu do finále západní konference a Lukáš Dostal inkasoval 5 gólů z 21 střel a sezona mu v zámoří skončila. Dnes bude obloha se bude zatažená, občas z ní zaprší a teploty 9 až 5 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Vašku, já jsem tak ráda, když nám na tu poslední hodinku zbydou také příjemné povinnosti.
1: Myslíš jako, že ti ubydou některé povinnosti?
3: No přesně, protože jako,
1: že se povinnosti vyřeší sami za sebe, tedy respektive přijde tradičně v pátek vždycky po 9. hodině Kuba,
3: ano.
1: A ten to tady vyplní a my už pak
3: udělá
1: jenom,
3: to za nás.
1: My už uděláme nějakou stafáž a pak jdeme domů.
3: Jo. Je to pěkný.
1: Jak já ti rozumím.
3: Tak já ho ráda vidím.
1: Do toho prskneme ještě jednu soutěž a je hotovo.
3: A už je to vidíte, já ho
2: Express FM.

0: pátek 15. května, Žofie slaví svátek, 9 hodin 10 minut k tomu. Kubo, ahoj.
1: Dobré ráno. Dlouho jsme se neviděli.
0: Máš taky ten pocit, teď jsem to chtěla říct, že mám pocit, že jsme se úplně neviděli, nevím, několik týdnů snad.
1: No přitom jsou to 2 týdny.
0: No a přitom ty se tady, když jsme měli v pátek volno, ve čtvrtek postivě byl, potom jsme se vzali trošku volna, ale najednou úplně mám pocit, že jsme se strašně dlouho neviděli. Mám na tebe osobní otázku na začátek. Mm-hmm. Dneska začíná mistrovství světa v hokeji, ty máš i hokejový tip na podcast, mm-hmm. ale ty to máš stejně jako Vašek, ano. Ty máš doma Slovenku.
1: Ano.
0: Jak doma fandíte v hokeji?
1: Čehuňom.
0: Čehuňom?
1: Mm-hmm. To je jednoduché,
0: a my potom hrajeme i proti sobě.
2: I když hrajou Slováci.
1: Tak je to takové, že se o tom nemluví. A když se díváme na svou obrazovku.
2: Tiše prostě jako, já rozumím, no.
0: Takže ty potom tiše fandíš Čehuňom, ale to je drahá fandí Slováku.
1: Ne, já fandím nahlas Čehuňom, ale udělal jsem to třeba tak, že jsem manželce, a to myslím, že hráli, že bylo mistrovství světa v Česku, v Praze a Ostravě, tak jsem koupil manželce slovenskou šálu. No, nenosila jí.
0: Ne.
1: Jako hokejovou, myslím.
0: No, já jsem pochopila, že asi si jí nekoupil nějakou hezkou hnědou šálu.
1: Ne.
0: Ne,
1: takže by normálně jako Čehuňom.
0: Čehuňom.
1: No a manželka o tom moc nemluví. No.
2: Takhle, ale kdyby jako samozřejmě Slovensko šlo do nějakého finále, tak Slovákům přejeme, ne?
1: To já fandím Slovákům, já fandím Slovákům.
0: Není to takový to zlý, že když Čehuňi vyhrajou a Slová a třeba nějak strašně, tak je tak dá.
1: Ne, já to mám tak, že já faním Slovákům a faním i Italům. Protože mě tam baví ty italské jména.
0: Same, but different, v podstatě. No.
2: Tak ono, italský jména jsou i ve švýcarských jako týmech.
1: To je
2: třeba. Takže tomu se jako úplně nevyhneš.
0: Ano,
2: no.
0: A v bráně tiramisu.
1: Já směju se Angličanům, když hrajou hokej.
0: Takže máš to takhle rozdělený. Tak to mě jenom zajímalo, jak doma fandíte a vrhnem se rovnou i na ten hokejový podcast.
1: Můžeme se vrhnout na hokejový podcast, protože dneska to začíná a do 31. května se bude konat nebo hrát v Curychu a Freiburgu, říkám to Vašku správně?
2: Ano, německy Freiburg, jinak švýcarsky, kde to je hodně francouzsky, jak je to Freiburg.
1: Vidíš?
2: Jsme to tady už zjišťovali.
1: No a z Čechů se do konce května stanou samozřejmě odborníci, experti a rozhodčí, no a mezi tím vším budou pobíhat naše děcka, které možná ten hokej budou chtít jako taky hrát. Já jsem se díval na hokejové podcasty české, které by se k tomu mohly nějak dneska doporučit. Doporučení rodičům, kteří chtějí mít ani ne šampiony, ale chtějí prostě, aby děcka hráli hokej, tak z českých hokejových podcastů mě nenapadá vůbec nic, ale musím zmínit podcast, který už jsme tady zmiňovali loni přesně v tuhle dobu a musím zmínit podcast, který se jmenuje Hokejová máma. Ten připravuje Lucie Nestrašilová, velice zdravíme, a mě je ten podcast sympatický tím, že ona říká, děti by neměly dělat hokej, protože chtějí být v NHL, ale proto, že hokej a hokejová kabina pomáhá s výchovou a takové dítě pak lépe projde pubertou a je to ideální základ pro život obecně. Konec citátu. A ona evidentně ví, o čem mluví, protože má doma 5 synků a z toho 4 hrajou ten hokej.
2: A ten pátý ještě nestojí pořádně na nohách, ne?
0: Ten pátý chce být trenér. Přišlo mu to moc zmakání.
1: A já budu masér. No a jeden z posledních dílů je s hokejovým obráncem Radko Gudasem, se kterým se velmi otevřeně baví o všech podstatných, a to nejen hokejových tématech. Například o rodině a výchově dětí ve sportovním prostředí. Radko Gudas je ze slavné hokejové rodiny. A jak důležitá je pestrost sportu a pohyb obecně už od dětství. No a Radko Gudas tam připomíná, že děcka v jeho generaci všichni uměli basket a fotbal a že taková všeobecná pohybová dovednost pak prodlužuje v NHL, když se tam dostaneš, těm šikovným hráčům nebo hráčkám kariéru o několik let. Takže hokejová máma, pokud máte doma někoho, kdo chce švihat hokejkou a honit se za pukem, doporučujeme. Hokejová máma.
2: No není to taková to jednostranná zátěž, jako je při tom hokeji, musíš být všestranný, proto spousta hokejistů hraje tenis, hrajou fotbal a tak dál, furt se prostě jako nějak hejbou, no.
0: A navíc potřebuješ ještě taky ten golf na důchod, že jo?
2: Nacvičit, no.
1: Tak. Máma má vždycky pravdu.
2: To jo, no. Tak dáme muziku a budeme pokračovat. Mm-hmm. OK. Express. Express ráno.

0: Bleachers, I Wanna Get Better s 9 hodin 18 minut. K tomu Kuba je stále tady. Zůstaneme u sportu, nebo jakým směrem se vrhneme v našem dalším typu na podcast? Nebo bude to o dětskách?
1: Budeme s dětskama.
0: S dětskama? Mm-hmm. Tož mm-hmm. Dětská.
1: Dětská, pojďte. Tak kdo je z Moravy, tak ví. Dětská, pojďte. Musím říct, že dětskař is in the house. A Seznam Zprávy ulovili pro své podcasty vlivného influencera, a to já to říkám takhle schválně, protože se to neděje moc často, aby někdo, kdo má dobrou kariéru rozjetou, kdo je silný na sociálních sítích, tak aby začal spolupracovat s klasickým mediálním domem. Takže gratulujeme oběma stranám. No a pokud jste rodiči, tak jste určitě slyšeli o někom, kdo si na Instagramu nechává říkat Cyril Dětskař. To je známý pediatr, vlastním jménem Cyril Matějka, a ten vydal skvělou knížku Dětské lékařství, za tu získal při letošním udílení knižních cen Magnesia Litera cenu čtenářů. No a nyní bude na Seznam Zprávách vydávat podcast, který se jmenuje Marodi, najděte si to, a ten koncept je jednoduchý a řekněme přitažlivý. On v tom podcastu chce vyvracet medicínské omyly a zakládá si na tom, aby to pochopil úplně každý, takže to bude úplně bez latiny. První díl, který už je venku, řeší téma antibiotik a zazní překvapivá informace. Antibiotika se nemusí dobírat, což je pro mě úplně zničující zpráva, protože od prvního předepsání antibiotik až po paní v lékárně vždycky slyším, pane Viliš, ale musíte to dobrat do posledního prášku. Takže
2: to ale popírá všechno, co jsem doposud slyšel.
1: Tak, přesně tak. Takže
2: to a to třeba pustit. I minulý týden jsem to slyšel, takže to
1: Marodi.
2: Game changer.
1: No, je to game changer, evidentně. Uvidíme, co v tom
2: podcastu. Takhle já antibiotika neberu, takže jako, nebo jsem bral naposledy před asi 15 lety.
0: To ne, za mě zásadně nedobírat, schovat si je a potom si je sám naordinovat.
2: Ano, to dává smysl.
0: Takhle ti vydrží dvakrát déle.
2: Prosím tě, je to videopodcast?
1: Je.
2: Protože já vím, že on vlastně měl ty podcasty, on si k tomu kupoval všelijaký propriety, nechával si to dovážet, aby měl všelijaký i ty děti vlastně, na kterých to ukazoval, to, co se s nima má dělat, nemá dělat a tak dále, takže on má spoustu takových těch věcí, které mu to pomáhají znázorňovat, a proto je to tak populární. Ono to je samozřejmě nejenom, že je vtipnej, že je dobrý, ale i tohle ta vizuální stránka tam hraje roli.
1: Řekl bych, že ta vizuální stránka, o které ty mluvíš, tak bude zůstávat dál na jeho Instagramu, ale ten obsah, video obsah v tom podcastu bude takový jako střídmý, že to bude vložně rozhovor, že tam jako ty blbinky moc nebudou.
2: Aha, takže Cyril Dětskař je teďka takový jako trošku navážno.
1: Bude to pořád Marodi. On. Bude to pořád on a bude se to jmenovat Marodi a bude to takové jako spíš easy. Ale ten humor podle mě, o ten nepřijdeš na tom Instači.
2: Ok. A jsou to Marodi jenom jako děti? Zase pořád se to týká dětí?
1: Je to pediatr, tak to podle mě bude o těch dětech.
2: Bra.
0: Děkujeme, Kubo, za tipy.
1: Rádo se stalo, o příští týden přijdu zás.
0: Jak děcka vyzdravit, jak jim prodloužit fungování antibiotik.
1: A jak je přihlásit na hokej.
0: A jak je prodloužit jejich profesionální kariéru. No,
2: tisíce a jedna zajímavost.
0: Tak živit nás musí, ne?
2: už je to zase tady.
3: Express ráno.
4: Express ráno.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
1: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u cestovní kanceláře Fisher letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s cestovní kanceláří Fisher. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
2: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz.
12: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair. Osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul. Francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
13: Izomat stavebniny.
14: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
15: Best Beleza.
14: Nádherná zahradní dlažba.
15: Best Bellissima.
14: Dvě úžasné zahradní dlažby.
15: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
14: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
16: Páchnoucí klimatizace po zimě?
17: V autě 40 stupňů?
16: To nechcete.
17: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
16: Jsme tu pro vás.
17: Klima Express.
16: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
17: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
16: Skočte si nakoupit.
17: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
16: Objednejte se na
17: klimaexpress.cz.
18: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravený také bohatý doprovodní program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
19: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
20: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
19: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
20: Aquapalas Praha, zábava na celý den, více na aquapalas.cz.
21: Express FM.

0: Tom Odell, Another Love, Express FM. 9.33, aktuální čas.
1: Aktuální čas, který přináší také soutěž. Naposledy můžete tento týden v Express ránu vyhrát Pomelo Box, tedy krabičkovou dietu. Výherce získá týdenní program Pomelo Box dle vlastního výběru, tedy Pomelo na 5 dní. Můžete si vybrat variantu, která vám nejlépe sedne, ať už podle chuti, životního stylu nebo podle aktuálního cíle. A celý týden si užít čerstvá jídla bez starostí s nákupem a vařením. Můžete si nechat klidně Pomelo Box doručit nejenom do Prahy, doručují i v dalších městech České republiky. Mrkněte na pomelobox.cz. Už jsme tady říkali, že si skutečně můžete vybrat, třeba jsme tady měli včera sport, protein, dietu, pro ty, kteří jsou spíš aktivnější, že jo? Ne, že hubnou, ale chtějí mít svaly, jsou trošku víc fyzicky aktivnější. Takže to může být právě taky pro vás, že si říkáte, jo, krabičková dieta, ale já nechci hubnout. Tak to Pomelo Box umí taky.
0: Ale můžete si třeba jenom na jeden jediný den objednat právě vzorek, jestli vám to bude vyhovovat, jestli vám to bude chutnat a pak se můžete rozhodnout. A samozřejmě podle toho cíle, kterého chcete dosáhnout.
1: A skutečně je z čeho vybírat a zrovna dneska toho se týká i naše soutěžní otázka. Pokud chcete vyhrát, ptáme se, kolik různých dietních programů si můžete v Pomelu Box vybrat. A máte tam buď za A 5, za B 10, anebo za C hned 13 dietních programů mají v Pomelo Box. Až budete znát správnou odpověď, napište nám na 602 604 903.
2: Posloucháte Express Ráno.
3: Na Expressu.

0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: V Brně evidujeme dvě dopravní nehody. Jedna je na ulici Koliště, druhá je v Jugoslávské. Tam máme dva osobáky v sobě, na druhé straně tam je náklaďák a osobák. Další komplikace je na příjezdu do Písku po 29. I tam máme dopravní nehodu, počítejte s tím. A pokud jedete po okruhu v Praze, i tady je dopravní nehoda u Ořechu. Byl tam sražená srna na 18. kilometru ve směru na D1. A ještě před Kladnem na 61. je dopravní nehoda dvou osobáků. Na místě už jsou záchranné složky.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj, tohle je pro mou ženu k zítřejším narozeninám. Happy birthday to you.
3: Že ruším, nechceš jí radši koupit něco na Alze? Parfém, šampon, krém? Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš i kosmetiku na alza.cz.
1: Express FM.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
3: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdej míček. Velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na Headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90 a Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90 až do 19. května. Kaufland.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
9: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
10: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
11: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
12: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
11: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
13: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
14: Mami!
13: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
14: Vycelovali jsme slena!
13: Vystřihovali?
14: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
15: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
16: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
17: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
18: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
19: Express. Music first. Express FM.

0: Jack White. Je celý roztřesený a my natěšení. Protože co je před námi?
1: Víkend.
0: A to doslova do písmene. Hnedka
1: jo,
0: dvakrát.
1: No jo.
0: Jako víkend hudebně a víkend...
1: týdně.
0: Mentálně.
1: Mentálně, ano. Mentální víkend. Takhle, bude pršet, takže to je ideální na nějaké to videohraní, nějaké to sledování seriálů, čtení si knížky, pouštění si romantických, teskných písní a dívání se z okna, jak kapky padají po skle a vy si představujete, že hrajete ve videoklipu.
0: Mm-hmm. Ale taky se půjdou prčice, takže můžete klidně vyrazit do prčic.
1: Jo, tak můžete jít do prčic,
0: do prčic nebo kamkoliv chcete, můžete vyrazit vás, pošleme kam chcete. Tak to bylo pěkný tenhle ten týden, hodně jsme se toho dozvěděli, docela jsme se i nasmáli, něco jsme rozdali, lidé by měli být jako naši posluchači spokojení. Tady ti, co vyhráli, ti, co nevyhráli, ti jsou asi méně spokojení, ale
1: ale nebojte, ono zase něco bude.
0: Jo. Furt něco je.
1: Furt něco je. Samozřejmě příští týden se na vás opět těšíme v sestavě Vašek a Babu a navíc, nebojte se, budeme i nadále sledovat mistrovství světa v hokeji. Nezapomeňte už dneska fandit.
0: Ano, přesně. 2020, to začíná.
1: Hezký víkend.
0: Čau.

0: sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo 93,3% žáků, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol. Je to podobně jako loni, kdy jich podle aktualizovaných dat bylo 92,9%, informovala dnes v tiskové zprávě státní organizace Cermat. U dánského ostrova Anholt vyplavilo moře mrtvou velrybu. Zvíře leží zhruba 75 metrů před pobřežím a uhynulo pravděpodobně už před nějakou dobou, informovala dánská tisková agentura Ricau s odvoláním na Úřad pro ochranu životního prostředí. Basketbalistka Emma Čechová nedohrála kvůli zranění čtvrteční utkání WNBA, ve kterém Minnesota vyhrála v Dallasu 90-86 a ve třetím zápase sezóny si připsala druhou výhru. Druhá Češka v dresu Lynx, Eliška Hamzová, nenastoupila. A dneska bude většinou zataženo s občasným deštěm, výjimečně i za bouří. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Sombr a jeho potential odstartoval dopoledne tady na Express FM. Zdraví vás Míša Tůmová. Máme pátek. Ježišmarja, to je parádní. K tomu je 15. květen, což je v Česku významný den rodin a obecně je to mezinárodní den rodin. Takže pokud budete trávit dnešek nebo víkend s rodinou, tak si tohleto připomeňte a buďte na sebe hodní. Já teda pojedu oslavit tady ten den s rodinou, kterou jsem si mohla sama dobrovolně vybrat. To s blízkýma kamarádkama. Jedeme někam na Plzeňsko, na nějaký statek si pokecat, odpočinout. No a jako každý rok, když jezdíme, tak má být zima a ošklivo, ale nám to někdy nevadilo. My už jsme zvyklí, my už jsme zažili takové věci spolu, že tady to nás nikdy nezastaví. Co nás dneska čeká za témata během dnešního vysílání? Dáme si Eurovizi, Paula McCartneyho Blur, čeká nás příběh o otci 12 dětí, zpěvačka Lizzo, nebo třeba Nick Cave, který má nějaký novinky. Tak to je jen takovej lehkej teaser, začínáme hudbou, které jsou Thundercat a Liliady, I did this to myself.

0: Posloucháte Express FM, tohle to je FKA Twix s jim trackem Two Weeks. Před námi za malou chviličku třeba zpěvák Noah Kahan a nebo si připomenem krásnou věc od Romy, Love Who You Love.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u Webglow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair, osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul, francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
10: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
11: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
12: Express. Music first.
13: Express FM.

Tohle to bylo Romy, Love Who You Love na Express FM. Včera jsem poctivě sledovala druhé semifinále Eurovize. Náš Daniel Žižka mi při svém vystoupení způsobil husí kůži, jako jediný ze všech vystupujících. Naprosto neobjektivně to bylo nejhezčí vystoupení večera. Daniel tam sypal vejšky z rukávu, bylo to hezký, hluboký, jemný. A navíc on je taková kombinace Sombra a Shona Mendese, takže úspěch by ho neměl minout. No a pak se mi ještě teda líbila Veronika Fuzaro za Švýcarsko, která se nechala slyšet, že by právě s Danielem ráda v budoucnu naspívala duet. Pěkně nás napínali, protože do poslední chvíle nebylo jisté, jestli se postup podaří, protože Daniela oznámili jako úplně posledního z postupujících, takže to bylo strašně napínavý a já pevně doufám, že nás letos dostane do první trojky. Mimochodem na své soutěžní skladbě pracoval přibližně 2 roky, na té skladbě Crossroads společně s producentem a klavíristou Williamem Berešem. Podle bookmakerů Daniel skončí 6., což se nám povedlo už v roce 2018, kdy to zařídil Mikolas Josef a bylo to naše doposud historicky nejvyšší umístění. Já bych upřímně Danielovi přála tu první top trojku. Jak to dopadne, tak to se dozvíme už tuhletu sobotu. Před námi je doslova záchranná píseň Coldplay, In My Place. Vznikla jako úplně první věc pro album A Rush of Blood to the Head. Kapela tehdy po obrovském úspěchu debutu bojovala s tlakem a nevěděla pořádně, jako kam se vrtnout, kudy kam. Chris Martin později přiznal, že nebýt tady té konkrétní písničky, kterou teď uslyšíme, tak to album by možná vůbec nevzniklo, protože až tahle píseň jim vrátila chuť do práce a další sebevědomí dal pokračovat.

0: Novinka.
1: Novinka.
0: Express FM.
2: Madonna, Sabrina Carpenter.

Takhle to zní, když se spojí Madonna se Sabrinou Carpenter ve společném tracku Bring Your Love na Express FM. Představte si, že jste Paul McCartney. Dobrá představa, že? Jdete na koncert svýho letitýho kámoše Boba Dylana a polovinu večera strávíte tím, že se snažíte poznat, co to vlastně hraje za písničku. Přesně na to si teďka Sir Paul postěžoval v novém rozhovoru. Podle něj je sice hezký, když umělec experimentuje, ale fanoušek, který si koupil lístek, prostě chce slyšet ty největší pecky. Sám Paul vzpomíná, jak si jako kluk vydělával roznosem novin, aby mohl jít na Billa Haleyho, a kdyby tenkrát Haley nezačal hrát svoje hity, tak by prej byl pěkně naštvaný. Možná i proto Paul na svých nových koncertech hraje pořád ty stejné klasiky od Beatles, protože to dělá prostě pro lidi. Pokud ho ale potkáte na ulici, čistě náhodou, tak na něj nezkoušejte vytahovat telefon. McCartney totiž zásadně odmítá dělat fotky s fanouškama. Říká, že se v tu chvíli cítí jako cvičená opice, se kterou se lidi fotějí za prachy. Radši si prej s vámi podá ruku a pokecá, protože chce zůstat normálním člověkem a nejenom rekvizitou pro váš Instagram. Což je fér. Tohle je Paul McCartney společně s Rolling Stones Bite My Head Off.

0: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.

0: 10% naplánované kuchyně německé kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastnit

0: časy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte jachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. T jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM. Express FM.

0: Tohle byly bezvadní editors se svojí novinkou Collidin na Express FM. Pokud máte doma ratolesti, dětičky, tak tohle to bude něco pro ně. Animovaný fenomén K-pop Demon Hunters, který mimochodem pozbíral 2 Oscary a taky se stal nejsledovanějším filmem v historii Netflixu, ožije na obřím světovém turné. Streamovací gigant potvrdil, že ve spolupráci s gigantem AEG Presents chystá na příští rok live show, která má fanouškům přinést úplně nový zážitek. Příběh dívčí skupiny, která ve dne zpívá a v noci loví démony, totiž totálně ovládl popkulturu. Lidi se loni masivně převlíkali za hrdinky na Halloween a zájem o letenky do Koreje stoupl o čtvrtinu. Seznam měst, kde show budou fanoušci moc vidět, tak to Netflix odhalí až koncem tohohle roku. Tak schválně, jestli se dostane i na Česko.
1: Express. Express. Express. Express. Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Celkem 630 zemí, včetně České republiky, se dnes zavázalo připojit se k zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Informovala o tom Rada Evropy ve svém prohlášení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský miluje drogy a platí ministry na černo. Ve videu zveřejněném ve čtvrtek na svém facebookovém profilu to prohlásil slovenský ministr zemědělství Richard Takáč, který je také místopředsedou nejsilnější vládní strany Směr sociální demokracie premiéra Roberta Fica. Takáčovy výroky v prohlášení zveřejněném v noci na dnešek kritizoval ukrajinský velvyslanec Miroslav Kastran. Podle něj ministr ohrožuje vztahy mezi oběma zeměmi. Český fotbalista Alex Král po sezóně opustí Union Berlin. 27-letému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou nepodepíše. 12. tým tabulky německé ligy o tom informoval na klubovém webu. A dneska bude většinou zataženo s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 11 a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Temper City, Self-Aware, krátce po 11. na Express FM. Já mám hrozně ráda skromný lidi. A jedním z nich je kytarista Blur Graham Coxon, který šel na Radio X promovat svoje nový solový album s názvem Castle Park. Graham se přitom v rozhovoru prohlásil za nejvíc zdráhavého člena tady té kapely. A když se ho moderátor ptal, jak se mu hrají nové věci naživo, tak on jenom pokrčil rameny s tím, že zatím hraje jen ty 3 nebo 4 jednodušší kousky. Moderátoři ho překřtili na nejvíce omlouvající se ikonu roku, jakože toho žánru roku. Na což Graham odpověděl tichým a zdvořilým pardon. I po 30 letech na vrcholu tak ukazuje, že ho víc než sláva zajímá poctivý řemeslo a kytara. Zatímco Blur si občas dávají pauzy, tak Graham nezastavuje. Album Castle Park je už jeho 10. nebo teda 11. pokud počítáme soundtracky, soulovou deskou. A přesto, že se sám takhle schazuje, že hraje jenom ty v uvozovkách jednodušší věci, tak je považován za jednoho z nejvynalézavějších kytaristů svojí generace. I takový velikáni jako Johnny Greenwood z Radiohead o něm mluví s obrovským respektem. Tohleto jsou Blur a Grahamova kytara v tracku Coffee and Stevie.

0: Tohle to jsou Last Shadow Puppets, Aviation na Express FM, kde si za chvilku pustíme taky Gale, nebo tady bude hrát Sony Fodera, Crystal, a mrkneme se, kterou zpěvačku strašně rozčilují algoritmy sociálních sítí.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
2: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
4: nábytek. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, secese show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, secese show. V divadle Hibernia.
9: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
10: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
13: Express FM.

Sony Fodera, Crystal, My Lovin na Express FM. Máte pocit, že vám na Instači nebo TikToku uniká nová hudba od vašich oblíbenců, i když je poctivě sledujete? Tak v tom nejste sami. Teď se do toho opřela i americká zpěvačka Lizzo. Ta se na svém TikToku pořádně rozjela a prohlásila, že současný algoritmy doslova ničí hudební průmysl. Lizzo má totiž za 3 týdny, přesně 5. června, vydat nový album s názvem Bitch, ale stěžuje si, že o tom skoro nikdo neví. Algoritmy totiž obsah neukazují chronologicky, ale podle toho, co je zrovna virální. 4násobná držitelka Grammy doslova řekla, můžete jít do ranní show, dělat podcasty i speciály na Netflixu, ale když se algoritmus rozhodne, že vaše příspěvky lidem neukáže, tak pak vypadáte, jakože na propagaci kašlete. Podle Lizzo dnes virální dosahy vůbec neodpovídají prodejům desek. No, my v rádiu ty algoritmy naštěstí nemáme, takže u nás tu Lizzo uslyšíte klidně hned teď. Love in real life.

Posloucháte Express FM, tohle to byl John Summit a Julia Wolf With Me. Pokud vám jméno Nick Cannon nic neříká, tak vězte, že je to jeden z nejvytíženějších mužů amerického showbizu. Moderuje tamní verzi Tvoje tvář má známý hlas. Hraje, produkuje a hlavně neustále plní titulky novin svým rekordním počtem dětí. Právě o tom teď Netflix chystá velkou dokumentární sérii. Nick se totiž rozhodl, že světu ukáže, jak se dá v reálu zvládat život s 12 dětmi, které má se 6 různými partnerkami. Streamovací gigant slibuje intimní pohled do světa, kde se míchají milionový business schůzky s půlnočním přebalováním a řešením rodinných dramat. Oficiální synopse láká na naprostý chaos, který prý dokáže vytvořit jen tahle extrémně rozvětvená rodina. Otázkou zůstává, jestli se v show objeví jeho nejslavnější ex-manželka Mariah Carey, se kterou má 15-letý dvojčata. Nick chce světu dokázat, že je i přes tenhle ten svůj univerzální přístup k otcovství srdcař a oddanej táta. Dokument by měl dorazit na obrazovky ještě letos. Tak schválně, jestli se do té doby ten počet 12 dětí ještě nezvětší třeba. Tohle je Lana Del Rey a Borns God Save Our Young Blood.

0: Express. Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express

0: 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel prací kapsle nebo gel za 399,90 až do 19. května. Kaufland.
1: Hele, vyšla nová kaplinka.
2: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
1: Portugalsko, Slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
2: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
9: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
10: Jsme PT Service, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
9: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Service.
11: Páchnoucí klimatizace po zimě?
12: V autě 40 stupňů?
11: To nechcete.
12: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
11: Jsme tu pro vás.
12: Klima Express.
11: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
12: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
11: Skočte si nakoupit.
12: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
11: Objednejte se na
12: klimaexpress.cz.
13: Trenirkarna.cz.
14: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
15: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
16: Express. Music first.
17: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: S hudebními respektive koncertními filmy se roztrhl pytel. Už příští týden se můžete těšit na zpěvačku Dua Lipa. Film natočila během turné Radical Optimism, které zakončila třemi koncerty v Mexico City v prosinci 2025. Premiéra filmu je naplánována na 21. května v 7 večer našeho času na YouTube kanálu Dua Lipy. Zatímco živé album se objeví na streamovacích službách o den později a fyzické kopie alba už jsou k dispozici. K předobjednání a budou odeslány 5. června. Rapper Drake překvapivě nevydal jedno album, ale rovnou tři. Jedno se jmenuje Iceman, druhé Habibty a třetí více tanečnější Maid of Honor. Ukazuje se, že jeho komplikovaný vztah s otcem je urovnán. Otázka zní, za jakou cenu. Drake se v albu přiznává k tomu, že jeho otec má rakovinu a společně s ním řeší starosti s průběhem léčby. Oficiální píseň mistrovství světa ve fotbale 2026 je na světě. Včera ji ve své plné verzi předvedli na sociálních sítích. Naspívala ji kolumbijská superhvězda Shakira a nigerijský zpěvák Burna Boy. Trvá to 4 minuty a podle tiskové zprávy propojuje oba hudební světy a vdechuje život chytlavé melodii, poháněné afrobeaty, dancepopem, worldbeaty a ragatonem. Text písně zůstává v jedný duchu fotbalu a vysílá motivační a povznášející poselství sportovcům i fanouškům. No, vaka vaka to není, ale budiš. Mimochodem, Shakira s Madonou a BTS budou hvězdami poločasového vystoupení finále mistrovství světa.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Výše předporodního rodičovského příspěvku si nastávající matka zřejmě nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Předloha novely předpokládá také odklad a následný postupný náběh digitalizace dávek státní sociální podpory, která má podle platného zákona nastat od letošního července. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Letiště v Helsinkách dnes brzy ráno krátce pozastavilo provoz kvůli nahlášenému dronu, který do Finska mohl přiletět ze zahraničí. Armáda vyslala do vzduchu stíhačky. Finská vláda ujistila veřejnost, že nebezpečí nehrozí. Čeští hokejisté vstoupí zápasem s Dánskem do mistrovství světa. V roli kapitána povede národní tým ve Švýcarsku Roman Červenka, který ve stejné zemi už jednou na šampionátu hrál. A dneska bude většinou zataženo s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v poledne, zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Kasabian, Great Pretender, krátce popolední na Express FM. Pokud hledáte definici opravdového hudebního elegána s temnou duší, tak je to určitě Nick Cave. Tenhle australský zpěvák, spisovatel a frontman kultovních Bad Seeds je i po 4 dekádách na scéně činný. Nick totiž ve svém pravidelném blogu Red Hand Files jen tak mimochodem prohodil, že je právě na cestě do studia v londýnském Islingtonu. S kapelou tam prej mají takový, cituji, mlhavý nápad, že by možná udělali novou desku. Bylo by to už 19. studiové album a přišlo by poměrně brzy, tedy 2 roky po staré nahrávce Wild God. Kromě studia se Nick chystá i na velký návrat do jednoho ze svých 2 domovů, protože v červenci ho čeká obří koncert v anglickém Brightonu, kde roky žil a tvořil. Tohleto je Nick Cave and the Bad Seeds, Red Right Hand.

0: Sports a Drama King na Express FM, kde se za chvilku můžete těšit na George Ezru, anebo třeba New Archives.
1: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Izomat stavebniny.
7: Květnová akce Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
8: Cemix fasáda.
7: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
11: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
12: Music. First.
13: Express FM.

0: Tohle to byla Nia Archives Danger na Express FM. Už tenhle ten pátek, čili dneska, do nabídky videotéky OnePlay přichází první díl asi nejočekávanějšího letošního seriálu. Ten se věnuje životu a násilné smrti spisovatelky Simony Moniové. Titul Moniová má za sebou úspěšné festivalové tažení. Představitelka titulní hrdinky Tereza Ramba získala cenu pro nejlepší herečku na festivalu Serial Killer, takže očekávání jsou vysoká. Hostem Express FM je jedna z autorek námětu a dramaturgině Moniové Marta Fenclová.
1: Simona Moniová nebyla žádná z principu oběť. Ona byla nesmírně silná žena, sebevědomá vlastně na začátku, úspěšná. Ona byla prostě ve své době milionářka, úspěšná podnikatelka, zároveň zvládala všechno ostatní. To nebyla, jako spousta lidí si oběť představí jako takovou tu hubenou, zmlácenou chudinku někde v rohu. To ona nebyla, ona se bránila, ona byla chytrá, inteligentní. Takže samozřejmě se bránila, ale jako to, že si žena nenechá něco líbit a že on s ní prostě manipuloval. Takže ono to tak samozřejmě z dálky často působí, že žena je ta nepříjemná a ona je přece nepříjemná a ona jako je furt protivná a ona furt něco chce. Ale i kdyby prostě byla, tak to nikoho neopravňuje k tomu, aby vás mlátil, aby vám ubližoval, aby vás psychicky týral.
0: Celý rozhovor si můžete pustit na našem webu expressfm.cz nebo na podcastových platformách.
2: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: Jessie Ware, Automatic. Pojďme se podívat na rubriku Filmex, která je dneska hodně o návratech ke starým dobrým věcem, bych tak řekla. Do kin se totiž vrací k příležitosti svého 40. výročí film Top Gun, no a nebo hudební životopisný dokument Iron Maiden Burning Ambition.
1: Express Filmex. Tento týden uplyne 40 let od premiéry akčního bijáku Top Gun, kterým režisér Tony Scott proměnil letecké souboje v téměř fyzický zážitek. V roce 1986 se v tehdejším Československu film do kin nemohl podívat a taky u příležitosti 40. narozenin na velkém plátně přivítáme už tuto středu. Tom Cruise jako mladý pilot Maverick a jeho kolega Goose nastupují pětitýdenní kurz v kalifornské škole pro elitní vojenské piloty přezdívané Top Gun. Maverick se hodlá stát nejlepším bojovým pilotem vojenského námořnictva, ale je to hazardér, který nerespektuje autority a porušuje předpisy. A to se pochopitelně ani trochu nelíbí jeho nadřízeným.
2: I'm gonna send you up against the best.
3: Yes, sir.
2: You two characters are going to Top Gun.
3: I feel the need for speed.
2: In 5 weeks, you're gonna fly against the best fighter pilots in the world.
4: You guys really are cowboys.
1: A máme tu ještě jednu filmovou oslavu. 50 let existence slaví legendární heavy metalová kapela Iron Maiden, která zve své fanoušky na filmový výlet prostřednictvím hudebního dokumentu Iron Maiden Burning Ambition. Začínali hrát po hospodách východního Londýna a postupně se propracovali na největší světová pódia, která okupují dodnes. Z obrovského množství archivních materiálů vznikl film, v němž jsou průvodci bývalí i současní členové kapely, ale také slavní fanoušci jako herec Javier Bardem, Lars Ulrich z Metallica nebo Tom Morello z Rage Against the Machine. Ve filmu zazní většina klíčových skladeb a ke slovu se dostane i slavný maskot Eddie v originálních animovaných sekvencích. Náš film je především o vytrvalosti, s jakou se kapela odmítala podřizovat měnícím se hudebním trendům a navzdory tomu rostla rodina jejich fanoušků, kteří prostřednictvím Iron Maiden nacházeli svou identitu a pravá přátelství, říká režisér dokumentu Malcolm Benville.
5: Think of a more recognizable mascot than Eddie and Iron Maiden.
6: It was always about the fans.
7: Iron Maiden hit rock bottom to become the greatest band in the world a second time.
1: Express Filmex na Express FM. Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz. Express.

0: vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGloob a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloob.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy.

0: dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
6: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
0: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
8: Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Lake Malawi, Primal Therapy. Blížíme se k 1 hodině tady na Express FM, což znamená, že je můj čas na rozlučkový fun fact. Podle mě jsem si nechala ten nejlepší na závěr takhle týdne. Věděli jste, že technicky vzato není Mount Everest nejvyšší horou na Zemi? Havajské dvojčecí sopky Mauna Kea a Mauna Loa jsou vyšší než Mount Everest, protože 4,2 kilometry jejich výšky leží pod vodou. Tahle dvojčata měří dohromady neuvěřitelných 10,2 kilometrů, zatímco Everest dosahuje pouhých 8,8 kilometrů. Ain't no mountain high enough, což je song, kterým se dneska rozloučím. Přeju vám krásný víkend. Pa, pa.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: U státních maturit letos neuspělo 9,5% ze zhruba 80 600 studentů. V loni neuspělo přes 12% maturantů. Mimořádná bezpečnostní opatření vyhlásili v pátek ráno finské úřady poté, co byly ve vzdušném prostoru spatřeny drony. Do vzduchu šly proto stíhačky. Útočník fotbalové Slavie Tomáš Chorý obdržel od disciplinární komise trest na 6 soutěžních zápasů za vyloučení v sobotním derby po foulu loktem na Spartana Angera Sørensena. Jeho spoluhráč David Douděra si nezahraje 3 utkání. Nejpřísnější trest komise udělila dalšímu slávistovi Davidu Mosesovi. Za surovou hru, jejímž důsledkem byla zlomená čelist Petra Hodouše z Liberce, má zastavenou činnost na 8 utkání. Moravu a Slezsko čeká deštivý víkend, přičemž srážky mohou být lokálně i vydatné. Pro oblast Beskyd bude v platnosti výstraha po celý víkend. Podle modelů zde může spadnout až 100 mm srážek. Milimetrů. Po 13. hodině startuje na Rádiu Express FM odpolední vysílání, u kterého už vás zdraví a vítá Veronika Kolušková. Přeju vám krásný pátek a jelikož je pátek, tak dnes budu celé 3 hodiny dávat tipy na to, co byste mohli o víkendu dělat.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

Největší hudební akcí tohoto víkendu bude bez pochyby poslední z těch velkých majálesů spojených s velkým hudebním jednodenním festivalem. Místem konání bude tentokrát Ostrava, areál Dolních Vítkovic. Jelikož neexistuje špatné počasí, jenom špatně oblečený člověk, tak si sebou vemte prostě teplé oblečení, vemte si pláštěnku, deštinky si neberte, s těmi vás do areálu nevpustí. No a těšte se na velké koncerty na třech stagech. MC Gay 13.30, celý ten grand opening obstará Buka, dále vystoupí Kontrafakt, Sara Rikas, Vypsaná Fixa, Jiří Korn, David Koller, Mikolas, Stein 27, PTK, Kalin a taky zahraniční hvězdy Rudimental a nebo Sigma. Moc se pobavte, navzdory počasí, já si vždycky říkám, to je přece jedno, že prší, hlavně, že jsem venku a že se bavím. Užiju si to tak jako tak. Pustíme si jednu z účinkujících a bude to slovenská hvězda jménem Sara Rikas a ta píseň má název Ups and Downs.

0: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
8: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
9: Trenírkárna.cz.
10: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
11: Páchnoucí klimatizace po zimě?
12: V autě 40 stupňů?
11: To nechcete.
12: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
11: Jsme tu pro vás.
12: Klima Express.
11: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
12: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
11: Skočte si nakoupit.
12: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
11: Objednejte se na
12: klimaexpress.cz.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

0: Tak to byla dvojice z Německa, která si vytyčila, že svou hudbou bude přinášet rozptýlení, pohodu, tanec a dobrou náladu. Milky Chance. Další velkou, oblíbenou, atraktivní akcí, která probíhá právě v těchto dnech, je Mezinárodní literární festival Svět knihy, který se koná v Praze na Výstavišti. Konat se bude až do této neděle. Dnes a zítra je otevřeno do 19. hodiny, v neděli do 16. hodin. Probíhá tam obrovské množství různých přednášek, diskuzí, autogramiát, představování nových knih, představení jednotlivých nakladatelství od dětských knih až po komiksy. No a ten program je opravdu jako přepestrý a nekonečný. Koukala jsem, nahlížela jsem do dnešního programu, tak dnes tam bude například koreanistka Nina Špitálníková nebo spisovatelka Petra Soukupová, ale kromě nich ještě 100 dalších autorů samozřejmě. Hrát si teď budeme Adele, Set Fire to the Rain, a pustíme si taky starší věc od skupiny Prostitutes, jmenuje se Sunshine.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Před pár dny jsem tu mluvila o tom, že Mike D, tedy jedna třetina skupiny Beastie Boys, která už od roku 2011 nefunguje, se prostě vrací do světa hudby, uspořádal takové jako krátké vystoupení se svými syny, kteří mají kapelu, zahrál dva tracky od Beastie Boys a taky vydal svůj první solový track, který se jmenuje Switch Up, už se ho můžete poslechnout, takže nikdy není pozdě na to debutovat, takže Mike D v 60 letech prostě vydal svoji debutovou solovou skladbu, taky k tomu uspořádal 4 koncerty ve Spojených státech, v Brooklynu a ono se to turné začíná pomaličku rozrůstat a prorůstá i do Evropy. Takže pozor, máme tu nové termíny. 10. července Mike D solově Berlín, 13. července Porto, 16. července Barcelona a 20. července Paříž. Takže teď vyzývám všechny fanoušky Beastie Boys, máte šanci vidět Mike'a D'ho, jak mu to solově půjde. Myslím, že je to dost exkluzivní záležitost a my si od Beastie Boys zavzpomínáme na skladbu, která byla zremixovaná v roce 1998. Jmenuje se Body Movin' a je tam strašně srandovní text I'm the master plan, I'm the creme de la creme.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Express. Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro. Express.

0: německé kvality. XXX Ludzdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romant.

0: Vždycký útěk v praxi.
1: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
10: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
11: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
12: Music. First. Express FM.

0: aktuálně z mistrovství světa.
1: V mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Dnes oficiálně startuje mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku. Česká reprezentace odehraje základní skupinu B ve Friburgu, kde na ní ale čeká řada nečekaných logistických výzev. Jsou tu komplikace, se kterými se musí naši hráči vypořádat, jako stísněné šatny. Hala totiž hostí 8 týmů najednou. Češi tak mají dvě menší provizorní šatny a jediný záchod. Pak je tu zápach z venkova. Stadion je obklopený typickým zemědělským kantonem, takže se kolem něj šíří silný zápach kravského honoje. No a poslední, dojíždění do haly. Ve Friburgu totiž chybí hotely a národní tým proto bydlí v Bernu a denně dojíždí 30 minut. Dnes naši začínají zápasem z Dány ve 20:20.
1: Aktuálně z hokejového mistrovství
0: na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
4: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ukradenou lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí zadržený před 35-letý muž zalil do masivu betonu a dnes ji chtěl hodit do řeky. Podle policie muž odůvodnil krádež relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty tím, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele. Odborníci se z betonu nyní pokusí lebku vyjmout. Slovenský premiér Robert Fico označil nejnovější ruské dronové útoky na Ukrajinu, včetně úderů u hranice Slovenskem, za velice znepokojivé. Představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík nabídl majiteli klubu Pavlu Tykačovi svůj přesun do dozorčí rady. Tykač jeho nabídku zamítl. Moravu a Slezsko čeká deštivý víkend a srážky mohou být lokálně i vydatné. Pro oblast Beskyd bude v platnosti výstraha po celý víkend. Víkendové teploty budou dosahovat pouze 12 stupňů Celsia a v pondělí se začne postupně oteplovat. Bylo 14 hodin na Radio Express FM a pokračuje odpolední vysílání, u kterého vás zdraví Veronika. Krásný pátek.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Pražského Karlova mostu, svatojánské slavnosti řečené na Vális, určené patronovi všech lidí od vody, svatému Janu Nepomuckému. Nejatraktivnější částí těch svatojánských slavností je pro diváky samozřejmě regata krásných benátských lodí Vela Alterco a regata historických veslic, plavba otužilců a seskok parašutistů, to vše kolem Karlova mostu v 19:45. No a od 20:30 můžete vidět na hladině Vltavy barokní koncert pod Karlovým mostem a taky světelné spektákulum, bude tam velký ohňostroj. Tak to budou dnešní svatojánské slavnosti. Žofie má svátek, uplakaná Žofie, tak doufejme, že tímto dnem končí to procesí zmrzlých a začne konečně pořádné jaro. Hrát nám bude slovenská Miaulou, pustíme se od ní Spánok.

0: A neuvěřitelné talenty světové hudby Anderson .Paak a Kendrick Lamar v jedné písně Things. Velký talent prokázal taky teprve 23letý student konzervatoře Jaroslava Ježka, Daniel Žižka, který včera postoupil do velkého finále Eurovize, které proběhne zítra večer ve Vídni v přímém přenosu České televize. Kolikátý půjde na řadu, Dan? A já jsem včera koukala, tak vám řeknu, jak to na mě působilo. Já jsem koukala, že už Vašek s Bárou to ráno rozebírali trošičku, tak jenom k tomu řeknu něco svého a pár informací k tomu zítřejšímu večeru. Hrát nám ještě předtím bude třeba Ray, anebo dvojice Royal Blood.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
2: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
4: Pryč DPH! Pryč DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
9: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
10: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prince, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
12: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
13: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
14: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
15: Express.
16: Music first.
15: Express FM.

0: Tak to byly Royal Blood a jejich Limbo. Já jsem si včera večer pustila ten nekonečně dlouhý přímý přenos Eurovize z Vídně. Musím se přiznat, že ty jednotlivé účastníky, že jsem si vždycky pustila na hlas tak 10 vteřin z každého vystoupení, abych byla v obraze, co tam má Daniel Žižka za konkurenty. Pořád je to přepompéznělý kýč, plněný blištivých kostýmů a občas hodně creepy vystoupení. V kontrastu s tím musím říct, že vystoupení Daniela Žižky bylo opravdu jak z jiného světa v té Eurovizi, jo, protože měl minimalistickou scénu složenou z takové hry pohyblivých zrcadel, měl minimalistický kostým od Jana Societe, takže obyčejné, v uvozovkách obyčejné kalhoty a obyčejnou modrou košili a to kontrastovalo vlastně s tím intimním prožitkem a velmi silným sdělením té písně Crossroads, která pojednává o tom, jak těžké je si dneska vybrat tu svoji cestu, aby byla správná, aby byla naše a kolik možností vlastně těch cest se nám nabízí. Tak musím říct, že Daniel Žižka zpíval naprosto suverénně, měl skvělý kontakt s publikem, hrozně dobře se na něj koukalo, je to fakt performer se vším všudy. Moc ráda jsem tam viděla pana profesora Klezlu, který ho doprovází v té Vídni na tom vystoupení a taky mu určitě dodává jistotu. Vyhlášení postupujících těch deseti do velkého finále, tak tam byla Česká republika vyhlášena až jako úplně poslední a musím říct, že to byl infarktový stav určitě i pro ten tým Daniela Žižky a to velké finále ho tedy čeká zítra večer od 21. hodiny, je přímý přenos na ČT jedničce. Daniel Žižka z těch 25 účastníků jde na řadu jako 11., což si myslím, že je úplně skvělá pozice a i kdyby to v tom velkém finále neklaplo třeba do té první desítky, tak musím říct, že tu máme obrovský objev na české scéně. Člověka, který zpívá jako bůh, má neuvěřitelný hlasový rozsah, čistý rozsah a je to skvělý performer a jsem strašně zvědavá, kam se bude jeho cesta teď ubírat. A jsem moc ráda, že tam Česko reprezentuje takové jako artist song, hezky artist tvárněnej. No takže držíme palce dál, tak to bylo moje vidění včerejší Eurovize, koukat se budu taky zítra večer samozřejmě a pustíme si teď píseň, která na Eurovizi zazněla v roce 2024, kdy Českou republiku reprezentovala Aiko, jmenuje se Pedestal.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

Tak mám tu další tipy na to, co by se dalo dělat o tomto víkendu. Tentokrát se zaměřím na Brno, protože v Brně se ode dneška až do neděle uskuteční 9. ročník festivalu Open House Brno, který veřejnosti zpřístupňuje více než 120 architektonicky zajímavých a běžně nepřístupných míst po celém městě. Bude to například Nejvyšší soud, Český rozhlas Brno nebo Pivovar Brno. Festival má letos téma V proudu změn a doplní ho komentované prohlídky, výstavy, workshopy, debaty i další program zaměřený na architekturu a nebo udržitelnost ve městě. Podívejte se případně na seznam těch zpřístupněných budov. No a jdeme si zahrát britskou indie kapelu Lime Garden a je to novinka, jmenuje se Cross My Heart. Express FM. Express.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13. 5. do 20.

0: Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
2: Mami!
1: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
2: Vystřihovali jsme slana.
1: Vystřihovali?
2: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
3: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Hudba na prvním místě.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. S hudebními respektive koncertními filmy se roztrhl pytel. Už příští týden se můžete těšit na zpěvačku Dua Lipa. Film natočila během turné Radical Optimism, které zakončila třemi koncerty v Mexico City v prosinci 2025. Premiéra filmu je naplánována na 21. května v 7 večer našeho času na YouTube kanálu Dua Lipy, zatímco živé album se objeví na streamovacích službách o den později a fyzické kopie alba už jsou k dispozici. K předobjednání a budou odeslány 5. června. Rapper Drake překvapivě nevydal jedno album, ale rovnou tři. Jedno se jmenuje Iceman, druhé Habibty a třetí více tanečnější Maid of Honor. Ukazuje se, že jeho komplikovaný vztah s otcem je urovnán. Otázka zní, za jakou cenu. Drake se v albu přiznává k tomu, že jeho otec má rakovinu a společně s ním řeší starosti s průběhem léčby. Oficiální píseň mistrovství světa ve fotbale 2026 je na světě. Včera ji ve své plné verzi předvedli na sociálních sítích. Naspívala ji kolumbijská superhvězda Shakira a nigerijský zpěvák Burna Boy. Trvá to 4 minuty a podle tiskové zprávy propojuje oba hudební světy a vdechuje život chytlavé melodii, poháněné afrobeaty, dancepopem, worldbeaty a ragatonem. Text písně zůstává v jedný duchu fotbalu a vysílá motivační a povznášející poselství sportovcům i fanouškům. No, vaka vaka to není, ale budiš. Mimochodem, Shakira s Madonou a BTS budou hvězdami poločasového vystoupení finále mistrovství světa.
0: Express FM.

posloucháte tak nějak průběžně, tak jste si určitě všimli, že napříč naším vysíláním probíhá velká soutěž o dvě noci pro dvě osoby zcela zdarma v Lázních Poděbrady v hotelu. Ta soutěž bude probíhat ještě dlouhých 14 dnů a vítěz bude pouze jeden. V té výhře máte tedy pobyt pro dvě osoby na dvě noci s polopenzí, se vstupem zdarma do hotelové vilné zóny, kde najdete výřivku, saunu, parní lázeň, knajpův chodníček a taky velký bazén. To vše v srdci lázeňské kolonády, takže si můžete na dva, na tři dny prostě vydechnout a zase se v tom krásném a klidném prostředí pěkně nadechnout. Tak jak můžete vyhrát tuhle krásnou cenu? Tak poslat nám soutěžní e-mail, odeslat to na adresu rano@expressfm.cz, připojit celé jméno, taky telefonní číslo a odpovědět na úplně jednoduchou otázku. Nejmodernějším hotelem v Lázních Poděbrady je hotel Chariclea, psáno Chariclea. A nás zajímá, jak dlouhý je tam ten bazén, kolik má metrů na délku ten bazén. Tak pište, držím vám palce, losovat se bude 29. května v Express ránu a jdeme si pustit poslední song této hodiny. Bude to Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Ukradenou lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí zadržený 35letý muž zalil do masivu betonu a dnes ji chtěl hodit do řeky. Podle policie odůvodnil krádež relikvie nevyčíslitelné historické hodnoty tím, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele. Jeho motivem tedy nebylo získat za ní peníze. Muži za krádež hrozí až 8 let vězení. Odborníci se z betonu nyní pokusí lebku vyjmout. Česká republika se v nejnovějším seznamu nepřátelských vlád ruských provládních novin Vzhled umístila na úplně posledním místě. První skončilo Německo, a to kvůli uzavření strategického partnerství s Ukrajinou. Fotbalisté Slavie po středeční oslavě mistrovského titulu nastoupí v předposledním kole prvoligové nadstavby v Hradci Králové. Hraje se tuto neděli od 17 hodin. Moravu a Slezsko čeká deštivý víkend a srážky mohou být lokálně i vydatné. Pro oblast Beskyd bude v platnosti výstraha po celý víkend. Víkendové teploty budou dosahovat pouze 12 stupňů, v pondělí se začne postupně oteplovat. To byly zprávy v 15 hodin. U odpoledního vysílání na Express FM vás zdraví Veronika, hezký pátek.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: V Evropě proběhla velmi zajímavá studie, která zkoumala chování ptáků ve městech a především interakce ptáků s lidmi. Vědci sledovali 37 druhů ptáků, kteří žijí ve městech, a zjistili z těch interakcí, že ptáci se víc bojí žen než mužů, protože nechali muže přiblížit se zhruba o metr blíž než ženy, než odlítli pryč. Z toho tedy vyplývá, že ptáci umí rozlišit muže a ženy, ale nevyplývá z toho, proč se těch žen bojí. Já to nevím. Každopádně teď si poslechneme Vypsanou fixu, ta přesně za týden vydá svoji novou desku Ideál a právě dnes vypustila nový klip ke skladbě Fucking Party a je to skvělý klip, ve kterém se Vypsaná fixa, členové se proměnili v takový úředníčky a hrajou takovou zvláštní, mají office party a hrajou takovou tu hru, jak obcházíte židle furt dokola a jedna židle chybí a ten, kdo si nesedne, tak vypadává nebo je nějak perzekuovaný. V tom klipu hraje taky Simona Levandovská, podívejte se, to docela sranda. My se od Vypsané fixy pustíme single taky z nové desky Ideál, jmenuje se Bylo to jistý.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Jak už jsem tu dneska vysypala tolik různých typů, nedávala jsem moc tipy na koncerty, tak teď tady mám třeba dva koncerty, které můžete navštívit v Praze o víkendu. Jednak je to zítřejší velký křest projektu Léto s Monikou, který proběhne v prostoru Archa Plus. Doporučuju. A taky je to nedělní koncert Poz hudby, který proběhne v Kafé v lese v Krymské ulici. Tak to byly takový dva malý tipy. Dál si budeme hrát nejhranější song tohoto týdne. Nebudu prozrazovat, co to je. A taky si pustíme old school, čili zapátráme v našem archivu, a jelikož je pátek, tak to bude něco takového jako elektronického, tanečnějšího, jako takový warm-up před víkendem.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
2: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.

0: 100% naplánované kuchyně německé kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
6: Jsme PT Servis. Sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
5: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva další 10% s heslem PT Servis.
7: Izomat stavebniny.
8: Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
9: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
10: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
11: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
12: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
13: Music. First.
14: Express FM.

0: Express Old School.
1: Quentin Dupieux, tak to je francouzský filmař, kterému je dnes 52 let, ne přímo dnes, ale jako jemu 52 let. No a je to filmař, jehož nejslavnější filmy se jmenují Fízlové, Hajzlové a taky Dalí, ale vy ho budete nejspíš znát pod jeho uměleckým jménem, které používá, když skládá elektronickou hudbu. To si říká Mr. Oizo. A jako Mr. Oizo složil nesmrtelný instrumentální elektrohit, který se jmenuje Flatbeat, tvrdí, že ho na svém synťáku složil za 2 hodiny. Hrdinou klipu k této věci je taková žlutá loutka, kterou Mr. Oizo sám vyrobil, jmenuje se Flat Eric. Proč se jmenuje Flat Eric? Flat znamená placatý, no protože mu auto přejelo hlavu a on má teď prostě placatou hlavu. No, ten Flat Eric byl velkým hrdinou v reklamách na Levisky, kde zněla taky tato skladba od Mistra Oizo. Takže si to pustíme. Mr. Oizo, Flatbeat, rok 1999.

Ráda bych vás nyní opět pozvala do divadla ve Švandově divadle na Smíchově v Praze. Mají rádi severský černočerný humor. A jednou z inscenací, která je prostoupená severským humorem, je divadelní adaptace slavného oscarového dánského filmu Chlast, který natočil slavný režisér Thomas Vinterberg. Ten Chlast, pokud jste neviděli, pojednává o čtyřech kamarádech. Všichni jsou středoškolští učitelé z jedné školy a jsou už poměrně dost vyhořelí. Jsou na kraji krize středního věku a jeden z nich přijde s takovou teorií nějakého norského vědce, že člověk se rodí chudší o 0,5 promile alkoholu v krvi a že když si bude udržovat stálou hladinku, tuto nízkou hladinku alkoholu v krvi, tak se všechny oblasti jeho života prostě vylepší. A tak se tyto čtyři učitelé rozhodnou podstoupit takový experiment, že se budou tu hladinku udržovat a ono to překvapivě funguje. Než to fungovat přestane. V hlavní roli, té ústřední roli, kterou hraje Mads Mikkelsen v tom filmu, uvidíte Petra Stacha. Na konci filmu má tento herec, který, tady myslím Madse Mikkelsena, který vystudoval balet, takové velké taneční číslo a Petr Stach tam má taky velké taneční číslo, i když pojaté trochu jinak. Na to si počkejte. V dalších rolích Jakob Erftemajer, Robert Jaškov a Tomáš Petřík. Pouze tito čtyři lidé jsou celou dobu na jevišti. Režíroval Tomas Zielinski. Nejbližší reprízy 22. května, to je příští pátek, pak hned 23. května v sobotu. Vstupenky můžete zakoupit buď přímo na pokladně Švandova divadla, anebo přes švandovodivadlo.cz. Tak si jdeme pustit skladbu Padam Padam od Kylie Minogue.

0: šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
11: Představte si chuť šťavnatých třešní, jemnost kokosu nebo lehkou svěžest toniku. Přesně tak chutnají první teplé dny v kavárnách Costa Coffee. Vyzkoušejte Iced Coconut and Cherry Machu s třešňovou šlehačkou nebo osvěžující espresso cherry tonic. Nalaďte se na třešňovou vlnu a stavte se za námi do Costa Coffee.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: Trenírkárna.cz.
14: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
16: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro. Za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
18: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
17: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
18: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Express.
2: Music first.
1: Express FM.

0: Už jen 10 minut zbývá do konce odpoledního vysílání a do mého vysílání v tomto týdnu vůbec, tak pro vás mám ještě jeden tip do kina. Pokud bych měla doporučit jeden jediný film, který teďka běží, tak je to rozhodně Spasitel. Kouzelný, nádherný, sci-fi, starýho střihu, velmi dojemný a navíc tam má Ryan Gosling úžasnou, závidění hodnou chemii s kamenem. Takže tak, moc doporučuji, přeju vám krásný víkend, moc ho užijte, odpočíňte si a za malou chvíli už je to Express Drive a s ním Michal a Petr. Mějte se krásně, ahoj.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Sporná novela rozvolňující rozpočtová pravidla v pátek ve sněmovně na potřetí prošla závěrečným kolem schvalování. Vláda podle ní bude moci například navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036, ale norma přináší i další změny. Zákon, který silně kritizuje opozice, nyní dostane k posouzení Senát. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi varoval USA a Izrael, aby nezahajovali nové vojenské akce proti Íránu. Prohlásil, že jakýkoliv takový pokus skončí stejně jako ten předchozí. Všechny země by měly uznat, že Islámská republika je v této válce jasným vítězem. Nechal se slyšet. Zatímco Slávia připravuje plány na masivní rozšíření Edenu pro 45 tisíc návštěvníků po vzoru anglických stadionů, Sparta představila hotový projekt nového areálu v krytském sportovním údolí. Pozadu nezůstávají ani vršovičtí Bohemians, kteří v dolíčku zbourali starou tribunu, aby stadion zamířil k prvoligovým standardům. Dnes odpoledne zataženo až oblačno, přechodně i polojasno a místy přehánky, ojedinělé bouřky. V severovýchodní polovině území zataženo a občasný déšť. Nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, na horách kolem 6. Na Express FM právě začíná odpolední drive a jsou toho s vámi Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM.

0: Tenhle kluk má potenciál.
1: A styl.
0: A styl má rozhodně taky. To byl teprve 20-letý newyorský rodák Sombr a jeho potential. My vás zdravíme z pátečního Express Drive. No a jelikož je pátek, den, kdy vycházejí nové písně, nové desky, tak my samozřejmě nemůžeme stát stranou, nemůžeme si pomoct a rádi vám představíme nějaké ty novinky.
1: V podstatě tady vždycky naladíme radar, aby jsme rozšířili ty novinky, které už vám hrajeme ve čtvrtek, jenomže ty tak trošku nejsou od nás. Ty, co vám hrajeme dneska, ty jsou přímo z našeho radaru.
0: Je to tak a vy už jste mohli v týdnu, třeba i na našem webu expressfm.cz zjistit, že Gracie Abrams vydala, respektive oznámila vydání nového alba Daughter from Hell. Je to její třetí řadová deska a opět na ní spolupracuje s Aaronem Dessnerem, členem The National a taky producentem Taylor Swift, Eda Sheerana, Noah Kahana nebo Mumford & Sons.
1: No a Dessner už prozradil někdy před časem, že na tomhletom projektu makali s Gracie Abrams nějaký dva roky a snažili se ten zvuk posunout dál. Mimochodem pro tuto americkou zpěvačku je to už třetí album a podle mě bude hodně temný.
0: Uvidíme, uslyšíme a uslyšíme právě teď z pilotního single, který vyšel včera a jmenuje se Hit the Wall.

0: Americká zpěvačka Gracie Abrams na novém albumu pracuje s motivy čarodějnictví a temnější symboliky, no a na sociálních sítích sdílela v posledních týdnech fotografie s nápisy Witch nebo s kratkou DFH, což právě fanoušci zpětně spojí s názvem alba Daughter from Hell.
1: Jak moc temné to bude, to uslyšíme 17. července, kdy Daughter from Hell právě vychází. Co dneska vyšlo a fanoušci to považují za první ochutnávku čtvrtého alba, tak to je nová píseň melbourneské elektronické skupiny The Avalanches.
0: Že The Avalanches v minulosti nikdy nespěchali, protože než se proberou celou hordou samplů, které zpracovávají na své nahrávky, jasné, teď si fanoušci počkali už 6 let, pokud to bude nová deska, uvidíme. No a já bych jenom zmínil, že zmíněnou skladbu, která se jmenuje Together, doprovází i animovaný klip, ve kterém se objevují iPod a počítačová disketa, tedy věci, které třeba mladší ročníky nikdy v životě nemuseli vidět. No a iPod a počítačová disketa v tom klipu společně putují futuristickou krajinou. To je hezký, ne?
1: Jo, je to vlastně taková nostalgie s futurismem dohromady, tak jak to The Avalanches umí. My si jdeme pustit tedy jejich single Together, na kterém ještě hostují Nicky Nair, Jesse Lanza a Prentice. Zkrátka, jako vždycky, nejsou na to sami.

0: Always Love You, to je název zatím posledního alba The Avalanches, vyšlo už v roce 2020, to znamená, že by bylo fajn, kdyby po 6 letech zase něco vydali, i když na druhou stranu oni předtím měli 16 let pauzu, takže hold se úplně nepředřou, a jak jsi říkal ty, oni vlastně dřou tím, že musí ty samply všechny najít a pospojovat, takže hold to chvilku trvá.
1: No a navíc jsou v momentální sestavě jenom 3, takže o to déle jim to bude trvat, ale já si myslím, že jestli to bude znít jako námi nabídnutá novinka, tak se máme na co těšit, protože sound The Avalanches je velmi originální.
0: Za chvilku velmi originální Noah Kahan nebo Mad 213 s Marie April.
2: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu KAMNA. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz. Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
3: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u cestovní kanceláře Fisher letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s cestovní kanceláří Fisher. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: Vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
4: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
7: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
8: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
9: Mami!
8: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
9: Vystřihovali jsme slana!
8: Vystřihovali?
9: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
10: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
11: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
12: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
13: Páchnoucí klimatizace po zimě?
14: V autě 40 stupňů?
13: To nechcete.
14: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
13: Jsme tu pro vás.
14: Klima Express.
13: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
14: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
13: Skočte si nakoupit.
14: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
13: Objednejte se na
14: klimaexpress.cz.
15: Express FM.
16: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Express. Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Není to tak dávno, co jsem tuhle tu skladbu vychválil, když byla novinka Mat 213 Mary April. No, Marie April, abych byl přesný, se spálil. To je název toho songu.
1: No a vy se určitě nespálíte, pokud budete dneska fandit Čechům. Já si troufnu tvrdit, že Dány bychom mohli porazit, i když máme s nima i, myslím, jednu prohru, nepletuli se, a jednu na nájezdy, ale věřím tomu, že dneska ta nová energie, ti mladí kluci v čele s Romanem Červenkou, to prostě přebijou, rozbijou a že vyhrajou. No a kdyby se vám lépe fandilo v národním dresu a se šálou, tak to už dneska asi nestihnete si to vyzvednout od nás, ale už další zápasy můžete absolvovat a točit pěkně při každém golu šálou nad hlavou.
0: Přesně tak, tenhle ten poslední set pro vás máme a to díky společnosti Allegro, se kterou soutěžíme celý týden. Mimochodem, pokud byste třeba si chtěli ještě koupit něco domů, jako hokejovou výzbroj, nebo stolní hokej, nebo televizi, nebo cokoliv jiného, tak díky Allegru a akce, která se jmenuje Smart Weeks a probíhá do 24. května. Můžete.
1: Je to tak, konec konců televize třeba, ta zůstává dominantním zařízením pro sledování hokeje podle průzkumu Allegro, který si nechala tato společnost vypracovat. 77% respondentů používá televizi, 12% notebook, projektor 11% a mobilní telefon taky 12%, což mě přijde docela dost, jako já bych se třeba na mobilu na to radši snad ani nekoukal. To bych si radši poslechl jenom nějakou audioreportáž.
0: Mě zas překvapil průzkum, že většina Čechů sleduje zápas především doma, často společně s blízkými a fandění si spojou i s přípravou občerstvení a drobných fanouškovských doplňků.
1: Ano, občerstvení, to já připravuju rád. Někdy je to větší zážitek než ten hokej, když třeba máme nějakého těžkého soupeře, nebo třeba koukám na Slovinsko-Itálie. Jo, tak to někdy opravdu ty jednohubky jsou větší zážitek, než koukat na ten hokej. No, každopádně my vám už dneska dáme jenom poslední otázku a jeden z vás díky Allegru tedy získá set národního hokejového dresu i šály. A ta otázka je naprosto jednoduchá, Peťo.
0: Ne, já si myslím, že je náhodou těžká. Zrovna jsem chtěl těžká. Říct, jako teď se vám zavaří mozky, protože otázka zní, kde se koná letošní mistrovství světa v ledním hokeji?
1: A pokud to náhodou víte tedy, tady tu těžkou otázku, umíte zodpovědět, tak pište na drive@expressfm.cz a ten set může být váš.
2: Páteční odpoledne na Express FM.
3: Express FM.

0: can't do flaws and racism together. Nah. It's just a BVM team. Express.
1: Dopravní servis. Na nehody pozor v ulici 28. října v Ostravě. A co se týče dálnic, tak ty jsou dneska hodně problémové. D11 hlásí nehodu na 31. kilometru ve směru do Hradce Králové. Co se kolon týče, tak pozor na D0, tedy na Pražském okruhu, tam je to na více místech. D1, ta hlásí problémy hlavně za Prahou a před Prahou, ať už tedy jedete směrem od nebo do Brna, no a přímo u Brna, tam je to opět problém a samozřejmě to souvisí s tou rekonstrukcí D1, takže si postojíte zhruba od 189. do 205. kilometru, no a aby toho nebylo málo, i D8 má problémy a to zhruba na úrovni Ústí nad Labem, tak i tam dávejte pozor. Jděte opatrně, šťastnou cestu s Express FM.
2: Express FM. Ať jedeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Ahoj, tohle je pro mou ženu k zítřejším narozeninám. Happy birthday to you.
2: Žeruším, nechceš jí radši koupit něco na Alze? Parfém, šampon, krém? Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš i kosmetiku na alza.cz.
4: Express FM.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
2: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Exim Tours letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Exim Tours. Stačí si jen vybrat na eximtours.cz.
4: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce

0: 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Představte si chuť šťavnatých třešní, jemnost kokosu nebo lehkou svěžest toniku. Přesně tak chutnají první teplé dny v kavárnách Costa Coffee. Vyzkoušejte Iced Coconut and Cherry Machu s třešňovou šlehačkou nebo osvěžující espresso cherry tonic. Nalaďte se na třešňovou vlnu a stavte se za námi do Costa Coffee.
2: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese v komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
4: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připraven je také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
7: Music first. Express FM.

对，

Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express.

0: Na Express FM v odpoledním driveu doznívá sympaťák Alfie Templeman Color Me Blue Noah. Kamaráde, ty jsi mi včera slíbil jednu zajímavou statistiku, na kterou se moc těším, protože se týká smažáku.
1: Je to tak, tahle ta česká legenda, která se prakticky nikde jinde nedělá, než v České republice. Nebo možná v Československu teda, abych
0: Tam je to vyprážený sýr.
1: Tam je to vyprážený sýr. Tak tahle ta legenda prošla velkým průzkumem. Jo. Je tady prostě statistika na People of Czechia, jsem to našel na Instagramu. 87% Čechů miluje smažák. Tady píšou zbývajících 13% lže. Nelžu. Já třeba ho... Hele, já si jednou za čas dám, ale vlastně spíš jako si se utvrdím v tom, že mi nechybí.
0: Jako takhle, dřív jsem ho jedl poměrně často, dnes už si ho vychutnávám jenom za čas. A víš, co mě ještě bavilo vždycky, když byl na jídelním lísku v té sekci vegetariánské, jo, tam se, ano, smažený sýr se šunkou.
1: To je taky fajn, ano, to je moc hezký. Druhé nejoblíbenější jídlo v Česku to je, a viděl bys, co je první?
0: Řízek.
1: Ten je třetí.
0: Počkej, řízek je třetí.
1: Ano.
0: Bramborák.
1: Svíčková.
0: No tak to teda nevím, ty vole.
1: A myslím si, že mají společného něco, že málo kdo to dělá doma, sám. Na svíčkovou hodně jezdíme k babičkám, maminkám a tak. Já teda ne, já ji nejím, ale je to tak jako pravidlem, že málo kdo jí doma jako rád dělá. Většinou si ji dáš u někoho jiného. Rád.
0: Je pravda, že svíčkou jsem nikdy nevařil a smažák jsem nikdy nevyprážel. No.
1: Jedna porce s hranolky a tatarkou je polovina doporučeného denního příjmu kalorií.
0: Hustý.
1: Nic moc, viď. 40% navíc utrácíš za tatarku než za kečup. To znamená, že vlastně jako o 40% lidí víc to chce s tatarkou a ne s kečupem.
0: No tak to já patřím mezi ně, že jo, mezi
1: tatarkáři. Když už náhodou si dávám, tak je jasný, že to musí být něco majonézový. 400 smažáků denně prodá síť Lokál každý den.
0: A ty mají moc dobrý smažák.
1: Jo, tam je vyhlášený. Je to number one v závodní jídelně. A je pravda, že když my náhodou jdeme na smažák, tak jdeme tady vedle do závodní jídelny.
0: Hustý.
1: No. 18,8 kg síra sní průměrný Čech za rok, ale samozřejmě je to nejenom ten smažený.
0: A píšou tam, jaký druhý smažáků se u nás dělají? Jestli Gouda, Aidam a takhle.
1: Jako je to, že jo, základ je Aidam, 30, že jo, to je, ano, prostě jako nejčastější. Právě v tom jmenovaném lokále, tom, jestli se nepletu, dělají právě z Goudy.
0: Ale mají ho nějak odleželi ještě.
1: A mají to nějak ještě jako special, no. Jsme mimochodem 7. největší konzument síra na světě.
0: Hustý. No. Mimochodem, věděl jsi, že u nás existuje klub přátel smažáků.
1: Ne.
0: Nebo určitě existoval. Já jsem ho znal pár lidí a oni chodili každý týden, se scházeli na jiném místě a tam si dávali smažák a pak to bodovali.
1: No a tak to může být zajímavý, jako.
0: Že jo,
1: no, to bych klidně udělal taky. To bych klidně chodil smažákovat, ale třeba jednou za měsíc, teda ne, asi jednou
0: za týden.
1: Protože
0: by to vyrvalo žlučník,
1: který už nemám. Novinka.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Velké dopravní manévry se v sobotu 16. května očekávají v okolí náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Na tamní 22. základně vrtulníkového letectva Sedlec Vícenice se koná letecký den. Na minulý ročník této akce v roce 2024 zamířilo kolem 40 tisíc návštěvníků. Brány areálu se otevřou v 9 hodin ráno. Česká republika se v nejnovějším seznamu nepřátelských vlád ruských provládních novin Vzgliad umístila na úplně posledním místě. První skončilo Německo, a to podle autorů kvůli uzavření strategického partnerství s Ukrajinou. Praha seznamem padá stabilně od doby, co se do premiérského křesla vrátil Andrej Babiš. Před dvěma měsíci přišel za majitelem Slávie Pavlem Tykačem a nabídl mu přesun do dozorčí rady. To samé klubové předseda představenstva Jaroslav Tvrdík zopakoval po ostudných scénách, které vedly k předčasnému konci derby se Spartou. Na své pozici nelpím, napsal Tvrdík na sociální síti X. V noci bude zataženo postupně od jihovýchodu s občasným deštěm. Na západě Čech až polojasno, nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, na západě Čech až 1 stupeň, místy přízemní mrazíky, na horách kolem 3 stupňů. Posloucháte Express FM, kde do své druhé hodiny vstupuje odpolední drive a společnost vám budou i nadále dělat Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM.

0: Já se varuju, nepij to pivo. To bylo self-aware pro moje osobní.
1: Ty se varuješ jenom, abys nepil pivo, jo? No, já tak se jako, varuju, abych nedělal úplně jiný věci.
0: Tak já drogy neberu, že jo? A Karel drogy taky nebere, přesně, protože tak si šetří hlas.
1: A Košín taky ne.
0: Košín taky neberou drogy.
1: A tak to už mají všechno za sebou, tyhle party.
0: To je
1: který...
0: pravda asi.
1: Je fakt, že jejich frontwoman Shane Evans nějakou dobu jezdila s Travelerama a se sound systémama, tak myslím, že si prožila svý, nicméně teď už je to holka, řekněme, v nejlepších letech. Košín jsou etablovaný a my je tu 11. června přichystáme na velkém pódiu v prostoru Areál 7, což je na Praze 7 v Olešovicích, v rámci koncertní série Prague Open Air.
0: No a pokud byste chtěli lupen na tenhle ten koncert, kterým Košín tak trochu oslaví i čtvrtstoletí svého debutu Resist, tak můžete soutěžit s námi, protože my pro vás máme dva lupeny právě na 11. června do pražského Areálu 7. Stačí dávat dobrý pozor a vychytat si z našeho éteru Košín a já jenom tak jako prozradím, že to bude v průběhu této hodiny. To znamená, že nebudete muset čekat až do konce dnešního Express Drive, ale mezi 17. a 18. se určitě dočkáte.
1: Přesně tak. No a možnost, jak těm lístkům přijít, je jednoduchá. Vy, jakmile uslyšíte Košín v našem vysílání, musíte nám napsat, nebo můžete nám napsat, na naše telefonní číslo 602 604 903, napsat slyším Košín, ale hlavně se podepsat.
0: To byste měli se podepsat, protože to je slušnost, že?
1: Protože s anonymama se nebavíme, že jo?
0: Je to tak, no. Proč bychom to taky dělali? No a my se teď dáme další novinku hudební. A o to se postaral australský rapper Genesis Owusu. Je to jeho třetí studiové album, které právě dnes vyšlo. Ne, kecám, už vyšlo minulý týden. Ne, dneska vyšlo. Já jsem se už posunul o týden. 15. května, dneska vyšlo. Jmenuje se Red Star Wu and the Worldwide Scourge. A vyšel z něj taky další single, jmenuje se Big Dog a vy si ho můžete poslechnout právě teď. Troufám se tvrdit, že v české rádiové premiéře.
1: A je moc dobrý.

0: No, řeknu ti, kamaráde, kdybych vyrazil někam na party a tam hrál Genesis Owusu, tak to by byla fucking party. A to mimochodem, jo. Genesis Owusu tady bude. Bude v Hradci Králové. Asi tušíš, při jaké příležitosti, že?
1: Asi to bude festivalový set.
0: Ano, bude to festivalový set. Takže pokud se vás tady ta hudba zaujala, tak ho můžete objevit i naživo právě na Rock for People.
2: No a pár hodin je teprve venku jeho třetí studiovka, ze které jsme vám právě nabídli ukázku.
0: No a já jsem tento fucking party použil jako takový malý oslý můstek, protože tak se jmenuje druhý single z chystaného alba Ideál. To vyjde už příští týden v pátek.
2: Ano.
0: Vydá ho samozřejmě naše oblíbená česká pardubická Vypsaná fixa.
2: No a my už mnohé víme, můžeme prozradit, protože Mardy nám pár informací dodal. Nic zásadního samozřejmě, víme, kolik bude na desce písní, víme, kdo ji produkoval, jak vznikala, o čem budou texty a vy se to taky dozvíte. Ale až příští čtvrtek, to znamená den před vydáním toho alba, protože vás čeká velký rozhovor s Mardy.
0: A uslyšíte i nějakou další píseň ještě v exkluzivní předpremiéře, dříve než všichni ostatní. Takže to je taková pozvánka na příští čtvrtek, ale teď hned vám nabízíme právě druhý single Fucking Party. Mimochodem, máte-li rádi trochu zábavy, tak se koukněte i na videoklip na YouTube, protože Vypsaná fixa k tomu natočila krásný videoklip. Mimo jiné v něm hraje Simona Levandovská.

0: Už 30 let jsou tyhleti kluci z Pardubic, neboli ze San Piega, stálicemi české hudební scény, festivalovými miláčky a troufám si tvrdit, že i stálicemi našeho playlistu na Express FM.
1: Přesně tak a skladba Fucking Party byla čtvrtou novinkou v dnešním vydání Express Drive. Ještě dvě vás čekají, ale až po 18. hodině.
0: Za chvilku vás čekají Imagine Dragons nebo Sony Fodera's Crystal a taky Arlo Parks.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. plachtovéhaly-agrodabaky.cz.
5: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton-těšovice.cz.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
10: Izomat stavebniny.
11: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
12: Best Beleza.
11: Nádherná zahradní dlažba.
12: Best Bellissima.
11: Dvě úžasné zahradní dlažby.
12: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
13: Potisk trička. Bela bel. CZ.
14: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
16: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Hudba na prvním místě.

0: Posloucháte Express FM. Express. Express FM.
1: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
0: Express FM.

0: 8 minut a na Express FM vám hrajeme Sonnyho Foderu společně se zpěvačkou Crystal a singlem My Lovin.
1: No a já tady mám nejnovější mezinárodní průzkum, který potěší nejenom tebe, ale všechny Čechy. Protože ten průzkum ukázal, že Češi jsou optimističtější než většina světa.
0: Tak to mě překvapuje. Já myslím, že my jsme takový brblalové. Já třeba optimista jsem, životní optimista. Dokonce pořád sázím loterii, protože si myslím, že můžu vyhrát.
1: No tak to seš naivka spíš. Ale 3/4 lidí v Česku totiž věří, že letošní rok bude lepší než ten minulý a přitom ve světě dál převládají obavy z ekonomiky, financí a války. No a zatímco v řadě...
0: jsme taky naivky všichni.
1: Zatímco v řadě západních zemí právě tyto obavy převažují, Češi podle několika letošních průzkumů působí překvapivě klidněji a optimističtěji. A zajímavý je, že optimismus se týká hlavně osobního života, ne státu jako takovýho. To znamená, Češi si často říkají, země na tom není ideálně, ale já osobně se budu mít líp. Sociologové tomu říkají soukromý optimismus. Lidé věří spíš sami sobě, rodině a vlastní schopnosti zvládat problémy než politikům a institucím.
0: No i co by mě ale zajímalo?
1: No.
0: Proč teda, když se ty lidi jako mají pocit, že se mají dobře, třeba volili tak, jak volili? Protože vlastně já znám spoustu lidí kolem sebe, kteří jako říkají, já se mám špatně, čím dál méně peněz, tohle to všechno je drahý, víš? A jako já se třeba mám skvěle, jo. Já mám hypotéku, že jo, malý dítě, ženu bez práce, ale já se mám pořád skvěle. No tak zdražili benzín, no tak hold, zaplatím trochu víc, když chci někam jet, že?
1: No ale ty si to uvědomuješ, no.
0: No, tak protože nejsem brblal.
1: A tenhle ten průzkum, který já tady dneska zmiňuji, zároveň ukázal, čeho se Češi bojí nejvíc.
0: Čeho?
1: Na prvním místě zůstává inflace. Obává se jí přes polovina lidí. Třetina respondentů má strach z recese a více než polovina čeká další růst migrace.
0: Jo. Tak to mně přijde, že je úplně scestný. Zaprvé ani lidi nevidí, co inflace je. Recese, tak tý se bojím spíš, když koukám, protože mě občas přijde, že některé kroky některých politiků jsou spíš jako recese a migrace. Říkám, nikdo nechtěl, ani když to byla ta velká vlna.
1: A pozor, jedna novinka. Velkým tématem je i umělá inteligence.
0: No tak tý se bojíme já nejvíc teda.
1: Přes polovinu Čechů se bojí, že AI vezme lidem práci. Současně ale skoro třetina očekává vznik nových profesí a příležitostí. Češi jsou v tomhle směru podle Ipsosu, který ten výzkum dělal, méně vystrašení než většina světa.
0: Víš, co je dobrý? Dělat ty práce, co jsme tady o nich nedávno mluvili. Jako instalatéra nebo tesaře. AI nenahradí.
1: A ještě jedna pozitivní věc na závěr. Češi začínají méně řešit sociální sítě. Každý třetí člověk letos plánuje digitální detox a omezení času online. Naopak roste důraz na zdraví, pohyb a psychickou pohodu.
0: Tak to je fajn. Tak buďte v pohodě. Posíláme vám díky tomu Arlo Parks, to je taky v pohodě.
2: Páteční odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Express. Dopravní
1: servis. Nehody vás potrápí Věčné ulici v Praze, a to mezi křižovatkami ulic Kateřinská a Sokolská, a taky na dálnici D1 na 21. kilometru ve směru na Brno. D1 je vůbec dneska, klasicky problematická. Právě kvůli té nehodě se zdržíte mezi kilometry 17. a 23. Taky se zdržíte mezi 108. a 104., tedy směrem zase na Prahu, no a kolem Brna, tam je to problematické celé, tam se rekonstruuje D1, takže tam dávejte velký pozor, zdržení až 10 minut. Dlouhé zdržení hlásí i Pražský okruh a dokonce už nájezd i z D5 na Pražský okruh trochu stojí. Tam souhrný zdržení je kolem 11 minut, což při pátku zase není tak hrozný. Tak šťastnou cestu s Express FM.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Ahoj, tohle je pro mou ženu k zítřejším narozeninám. Happy birthday to you.
2: Žeruším, nechceš jí radši koupit něco na Alze? Parfém, šampon, krém? Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš i kosmetiku na alza.cz.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Mama, mama, mama.
2: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
3: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Exintours letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Exintours. Stačí si jen vybrat na exintours.cz.
4: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdej míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: V Kauflandu faníme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
9: Divadlo Hibernia uvádí
10: stehující komorní muzikál
9: 5 let zpět.
10: V hlavních rolích
9: Anna Prášilová-Fialová.

0: Přijďte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Express FM.
4: Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM.
1: Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
0: Express FM.

0: Tolik oxfordská parta Radiohead a jejich skladba Karma Police a my se budeme věnovat malinko jinému tématu, i když tato skladba by v seriálu, o kterém bude řeč, klidně mohla zaznít.
1: No já myslím, že na konci, až Karma dostihne vraha Simony Moniové, tak by to mohlo dopadnout, ale bohužel Simona Moniová nepřežila jeho řádění. Domácí násilí bylo její téma v knihách a bohužel i doma ho zažívala. A pokud byste chtěli vidět skvělý seriál Moniova s Terezou Ramba v hlavní roli, samozřejmě titulní hrdinky, tak jenom můžu doporučit. Dneska odstartoval na OnePlay. Igor Orozovič tam hraje jejího druhého manžela, vraha a tyrana. Taky skvěle. Krištof Hádek hraje jejího prvního manžela Páprdu. Taky skvěle. Rodiče Klára Milíšková, Václav Kopta, kamarádky Anna Fialová a jedna herečka, které nemůžu teďka přijít na jméno, ze Slovenska. No, zkrátka je to skvěle obsazený. Mimochodem Martin Mišička tam hraje jejího kamaráda Jefa Kratochvíla, fotografa, který tam vystupuje i pod tímto jménem. Vlastně kromě toho vraha tam všichni mají původní jména. Takže říkám, můžu jenom doporučit, viděl jsem 5 dílů ze 6 a na ten 6. budu teď 6 týdnů čekat, tak se těším, protože se to pak dám. Ale myslím, že i z těch 5 dílů můžu říct, že to bylo skvělý. No a o kom jsme se, teda o čem, s kým jsme se o tom bavili, se nemůžeme máčknout při pátku, s kým jsme se o tomhle seriálu bavili, tak to je spoluautorka Námětu a taky dramaturgyně seriálu Marta Fenslová. Můžete si rozhovor s ní přečíst a poslechnout u nás na webu expressfm.cz. Byla hostem našeho seriálu Express Star. No a teď krátká ukázka.
2: Simona Moniová nebyla žádná z principu oběť. Ona byla nesmírně silná žena, sebevědomá vlastně na začátku úspěšná. Ona byla prostě ve své době milionářka, úspěšná podnikatelka, zároveň zvládala všechno ostatní. To nebyla, jako spousta lidí si oběť představí jako takovou tu hubenou, zmlácenou chudinku někde v rohu. To ona nebyla, ona se bránila, ona byla chytrá, inteligentní. Takže samozřejmě se bránila, ale jako to, že si žena nenechá něco líbit a že on s ní prostě manipuloval. Takže ono to tak samozřejmě z dálky často působí, že žena je ta nepříjemná a ona je přece nepříjemná a ona jako je furt protivná a ona furt něco chce. Ale i kdyby prostě byla, tak to nikoho neopravňuje k tomu, aby vás mlátil, aby vám ubližoval, aby vás psychicky týral.
3: Express Star.
4: Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Tisíce cestujících mezi Prahou a Kolínem čekají komplikace. Přes železniční koridor v úseku Úvaly a Českým Brodem vede u Roztoklad most, ten půjde k zemi a místo něj nechá Středočeský kraj postavit nový. Nynější most z roku 1954 spojuje Roztoklady a obec Břežany 2 a je ve špatném technickém stavu. Spojené Arabské Emiráty urychlí stavbu nového ropovodu tak, aby se do příštího roku zdvojnásobily exportní kapacity procházející Fujairou na pobřeží Ománského zálivu. V pátek o tom informovala tamní vládní mediální kancelář. Ruští a běloruští zápasníci mohou na mezinárodních akcích nově soutěžit bez omezení. Světová federace zápasu dnes okamžitou platností zrušila zákaz týkající se národních symbolů. Až dosud mohli Rusové a Bělorusové zápasit jen jako neutrální sportovci právě pod vlajkou UWW, která o rozhodnutí informovala na svém webu. Zítra bude zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle se vyskytnou i bouřky. K večeru bude déšť od západu ustávat, kromě východu Moravy a Slezska. V západní polovině Čech bude ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů, v severozápadní polovině republiky 12 až 16, na horách kolem 6. Odpolední Express Drive s Michalem a Petrem právě míří do své finálové hodiny.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express.

0: Tak tohle je Casey Bini, Great Pretender, jedna z věcí, které se určitě objeví na novém albu Act 3, které už je na spadnutí. No a na spadnutí je album i od dvojky, kterou vám představíme právě teď.
1: Past je pražská experimentální dvojka, na koncertech pěkně rozjetá a my ji máme v Express FM rádi. Podle všeho ji čeká velký a plodný rok, protože Past oznámili nejenom vydání nového alba, ale také autorského muzikálu.
0: Muzikálu?
1: Ano. No a já vlastně můžu tak trošičku předběžně slíbit, že Past určitě do rádia dorazí, slíbili nám to minule, když jsme s nimi po telefonu mluvili, aby nám právě prozradili víc něco o tom albu, protože já vím zatím jenom, že vypustili ve nový single.
0: Ano, a ten nový single se jmenuje Neklid, hostuje v něm Rest a o produkci se postarali Idea a Zef.
2: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Co mě to pořád tlačí vpřed, nikdy nenajdu tu klid. Na srdci tepe mi klik, hledám dokonal.

práci, stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich, čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi, sám si klečím na krku.

na světě budu omezenou dobu, máme zhruba 30 tisíc dnů, už budu v půlce, furt jedu na full, tolik času jen pro pěnu snů, hoří mi duma, já miluju neklid, miluju zápřah, miluju práci a stejnou měrou chci zabít tu svini, bejt jen táta, bejt tu pro ní. Křečo, vítězky dám soudnost, co když to nebude furt dost, co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít za krcednost. Nikdy to nebudu stříhat, za krkem mi sedí síha, šeptám mi do ucha, že je to má.

0: tak tohle byla hodně neklidná záležitost, pod kterou jsou podepsáni PAS se svými hosty. No a před námi je dnešní poslední novinka.
1: Ano, a o tu se postaralo nizozemské produkční duo Another, které dobře znáte z našeho vysílání. My jsme vám od nich nabídli spoustu věcí a tohle to je ta další. Hostuje v ní Eddie, což je zpěvák nebo vokalista, a je to rozjetá věc, která se určitě bude hodit na mejdany, kam zavítají Another. Třeba v Monaku po Formule 1, anebo na Ibize. Zkrátka tam, kam taneční producenti teď běžně jezdí. To je taková příjemná letní věc, doufám, že nám to léto přivolá.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka Legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na WebGlobe.cz.
3: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u cestovní kanceláře Fisher letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s cestovní kanceláří Fisher. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
4: Dopřejte své zahradě eleganci, která vydrží roky. Beton Těšovice. Zakázková výroba na míru podle vašich představ. beton@těšovice.cz.
5: Ahoj, tady Tomáš Zástěra. Rád bych vás pozval na Den otevřených dveří pražských služeb. Tentokrát do areálu Pod Šancemi v sobotu 16. května. Zažijete vzdělávací program, prohlédnete si třídící linku či nejmodernější techniku. Začínáme v 11 a vstupné je zdarma. Připravené také bohatý doprovodný program a vystoupení zpěvačky Terezy Maškové. Tak se na vás těším, mějte se krásně a vidíme se.
6: Express. Music first. Express FM.

Express. Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Tak to byla Naya Archives, která je naprosto nebezpečná, co my bezpečně víme, že na tento víkend je nabídka akcí poměrně jako skromná a řekl bych, že bylo docela složité najít zajímavé akce, ale stejně jsme něco vyšťourali.
1: No možná je to i díky tím, že ožívají hokejoví fanoušci díky mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku a pořadatelé nechtějí nic riskovat. No každopádně, pokud už třeba touto dobou nemáte co na práci a říkáte si, co tak podniknout a šel bych třeba hned, určitě zaměřte na Praze 6 v Dejvicích za Píseckou branu, kde se koná jarní festival vína a vystoupí tam Laco Deči. Ten pak vystoupí i zítra v Jazzdoku.
0: Takže dvoják pražský pro tohleto legendárního trumpeťáka. Pokud to máte blízko do České Lípy, tak dneska večer tam vystoupí dvojice Refiu a Jaroslav Olách v tamním Luxoru.
1: No a na víkend potom, respektive na pátek a na sobotu, je naplánován v Pardubicích Majáles, který je velmi pestře obsazen, co se týká vystupujících. My zmíníme například Vypsanou fixu, Bena Kristova, MiG-21, Sofiana Mečmeč a mnohý další.
0: No a právě Bena Kristova si dáme jako pozvánku na Pardubický Majáles.

0: Hudební pozvánka na pardubický Majáles, který se dnes a zítra koná v Pardubicích, logicky, když je to pardubický Majáles. No a máme tady i dvě pozvánky na zítřejší večer.
1: A zajímavé pozvánky a žánrově pestré pozvánky, protože ta první putuje do Ostravy, do klubu Barák, tam se zítra představí Samir Hauser s projektem, nebo respektive s programem Pacient Nula. Samir od počátku 90. let stojí v čele nepřehlédnutelné elektronické kapely Vanessa, proslul také jako Bruno Ferrari a loni odhalil svou minulost mimořádně otevřené knize Vyvrhel. Nyní se hlásí s albem Pacient Nula, takže se dá předpokládat, že v ostravském Baráku představí právě nové skladby.
0: Kdo představí taky svoji novou desku, tak to je projekt Letos s Monikou. Bude to v pražském prostoru Archa Plus, konkrétně v malém sále. Leto s Monikou se vrací v době, kdy se od hudby často očekává únik, nikoli v pravdivost. Nové album Cítit to všetko naráz však zůstává přesně tam, kde je dnes nejtěžší být. V pochybnostech, ve vztazích, v emocích, které nelze rozdělit na dobré a špatné. Mimochodem Leto s Monikou, neboli Monika Omrezu Mirindriáková, byla hostem Veroniky Kolouškové a vy si na webu Express FM v podcastech můžete právě s ní o nové desce poslechnout rozhovor.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehoda vás potrápí v ulici Budějovické v Písku, taky na D11 na 64. kilometru ve směru na Hradec Králové, na D4 ve směru do Prahy na 67. kilometru. Co se týče kolon a zdržení, tak v tuto chvíli to už vypadá poměrně dobře. Zdržíte se hlavně na konci dálnice D5 před Prahou a taky na D1, tam stále je problém s nehodou na 21. kilometru. No a D1 hlásí problém taky na 106. kilometru směrem zase naopak na Prahu. No a D2 teď má problém směrem na Bratislavu na 9. až 11. kilometru. Jinak by to mělo být v pohodě a měli byste projet směrem k víkendu bez problémů. Šťastnou cestu z Express FM.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Ahoj, tohle je pro mou ženu k zítřejším narozeninám. Happy birthday to you.
3: Žeruším, nechceš jí radši koupit něco na Alze? Parfém, šampon, krém? Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. I kosmetiku na Alza.cz.
1: Express FM.

0: momentálně z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Dnes odstartoval hokejový šampionát a to zápasy Finsko-Německo a Kanada-Švédsko v 16:20. Po 8 večerní se pak na led postaví domácí Švýcaři proti Američanům a naši proti Dánům.
3: Kapitánem národního týmu na šampionátu bude podle očekávání Roman Červenka, za asistenty pak bude mít Lukáše Sedláka a Filipa Hronka.
2: Čerstvý extraligový šampion se startem proti Dánsku zároveň osamostatní na prvním místě v počtu účastí na mistrovství světa v českém týmu. O jeden turnaj překoná Davida Výborného, který má 12 startů.
3: Česká reprezentace potvrdila zájem o brankáře Lukáše Dostála z Anaheimu, jemuž skončila v play-off zámořské NHL v noci na pátek sezóna po vyřazení v sérii druhého kola play-off z Las Vegas.
2: Tak fanděte a užijte si tu pravou hokejovou atmosféru. Češi do toho!
1: Yeah! Aktuálně z hokejového mistrovství
0: na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
5: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
6: Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

0: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Exim Tours letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Exim Tours. Stačí si jen vybrat na eximtours.cz.
1: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdý míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat legend Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert, dle srovnání k 5.5.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
7: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
10: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Hudba na prvním místě.
12: Express FM.

Express. Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express FM.

0: Tak to byly Rudimental s Karen Harding a Bring Me Joy. No a co nám přináší radost, tak to je to, že začíná víkend. Samozřejmě ne, že bychom nechtěli k vám promlouvat skrze vlny Express FM, ale taky potřebujeme si trochu odfrknout, oddechnout, načerpat nové síly, abychom v pondělí ve 4 odpoledne zase mohli přijít a valit to do vás hlava nehlava.
1: No a navíc dáme taky prostor kolegům, to myslím ti víkendové kolegy. No a hlavně, my už se pomalinko budeme převlíkat do dřezů.
0: Do dřezů, ano. Já se zavazu do dřezu a budu v dřezu.
1: A budeme podporovat českou reprezentaci, která od 20:20 bude hrát zápas s Dánskem, který už jsme tu mimochodem dneska zmínili.
0: No takže fanděte, ale zůstaňte lidmi. No a my se těšíme, jak jsme říkali, ve 4 v pondělí. Čau.
1: Bye bye.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem. Call.

0: punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u cestovní kanceláře Fisher letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s cestovní kanceláří Fisher. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Music first. Express FM.

0: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Exim Tours letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Exim Tours. Stačí si jen vybrat na eximtours.cz.
1: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipa

0: Webová stránka za 169 korun? Ano, s Webglobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Express FM.
6: Hudba. Na prvním místě.

0: Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music News.
3: S hudebními, respektive koncertními filmy se roztrhl pytel. Už příští týden se můžete těšit na zpěvačku Dua Lipa. Film natočila během turné Radical Optimism, které zakončila třemi koncerty v Mexico City v prosinci 2025. Premiéra filmu je naplánována na 21. května v 7 večer našeho času na YouTube kanálu Dua Lipy. Zatímco živé album se objeví na streamovacích službách o den později a fyzické kopie alba už jsou k dispozici. K předobjednání a budou odeslány 5. června. Rapper Drake překvapivě nevydal jedno album, ale rovnou tři. Jedno se jmenuje Iceman, druhé Habibty a třetí více tanečnější Maid of Honor. Ukazuje se, že jeho komplikovaný vztah s otcem je urovnán. Otázka zní, za jakou cenu. Drake se v albu přiznává k tomu, že jeho otec má rakovinu a společně s ním řeší starosti s průběhem léčby. Oficiální píseň mistrovství světa ve fotbale 2026 je na světě. Včera ji ve své plné verzi předvedli na sociálních sítích. Naspívala ji kolumbijská superhvězda Shakira a nigerijský zpěvák Burna Boy. Trvá to 4 minuty a podle tiskové zprávy propojuje oba hudební světy a vdechuje život chytlavé melodii, poháněné afrobeaty, dancepopem, worldbeaty a ragatonem. Text písně zůstává v jedný duchu fotbalu a vysílá motivační a povznášející poselství sportovcům i fanouškům. No, vaka vaka to není, ale budiš. Mimochodem, Shakira s Madonou a BTS budou hvězdami poločasového vystoupení finále

0: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Music. First. Express FM. Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
3: Klima Express, kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Express FM.
7: Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM uvádí hudební speciál. Star Mix. Do you remember house? Star Mix. Taneční dvouhodinovka plná house music.
1: Star Mix.
0: Star Mix. Star Mix.
1: Na Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Music. First. Express FM.

I got your back.

back. I got your back. I got your back. I got your back.

I got your back.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: S hudebními respektive koncertními filmy se roztrhl pytel. Už příští týden se můžete těšit na zpěvačku Dua Lipa. Film natočila během turné Radical Optimism, které zakončila třemi koncerty v Mexico City v prosinci 2025. Premiéra filmu je naplánována na 21. května v 7 večer našeho času na YouTube kanálu Dua Lipy. Zatímco živé album se objeví na streamovacích službách o den později a fyzické kopie alba už jsou k dispozici k předobjednání a budou odeslány 5. června. Rapper Drake překvapivě nevydal jedno album, ale rovnou tři. Jedno se jmenuje Iceman, druhé Habibty a třetí více tanečnější Maid of Honor. Ukazuje se, že jeho komplikovaný vztah s otcem je urovnán. Otázka zní, za jakou cenu. Drake se v albu přiznává k tomu, že jeho otec má rakovinu a společně s ním řeší starosti s průběhem léčby. Oficiální píseň mistrovství světa ve fotbale 2026 je na světě. Včera ji ve své plné verzi předvedli na sociálních sítích. Naspívala ji kolumbijská superhvězda Shakira a nigerijský zpěvák Burna Boy. Trvá to 4 minuty a podle tiskové zprávy propojuje oba hudební světy a vdechuje život chytlavé melodii, poháněné afrobeaty, dancepopem, worldbeaty a ragatonem. Text písně zůstává v jedný duchu fotbalu a vysílá motivační a povznášející poselství sportovcům i fanouškům. No, vaka vaka to není, ale budiš. Mimochodem, Shakira s Madonou a BTS budou hvězdami poločasového vystoupení finále